0: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Tohle je Klasik Praha.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegl, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegl, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Jsme Klasik Praha.

0: hry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
2: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
2: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ladíte Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 23. července. Život hudebníků není lehký a o to zajímavější je pak zjistit, jak si v takové situaci poradí. Skladatel, se kterým se setkáme v dnešním ranním vysílání, cestu z takové situace našel a dokonce v sobě objevil kromě hudebních ještě další vlohy, které navíc pomáhly lidem. Více už za chvíli. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme finále, osmou část z jazzové svity číslo 2 Dmitrije Šostakoviče. Hrál Královský koncertní orchestr Amsterdam pod taktovkou Richarda Šaji a dohrál 3 minuty po 7 hodině. Dnes se v ranním vysílání setkáme pomyslně se švédským skladatelem Francem Berwaldem. Narodil se 23. července a bylo to v roce 1796 a opravdu našel ze svízelné situace, kdy se jako hudebník nemohl uživit, dobrou cestu. Jakou uslyšíte během ranního vysílání?

Dozněla mezihra z opery Carmen George Bizeta. Hrál je londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Claudia Abáda a dohrál 6 minut po 7 hodině. Za chvíli budeme poslouchat první část koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 2 D-dur Josefa Haydna. Předtím je tu ale předpověď počasí pro Prahu. Dnes v hlavním městě očekáváme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat a odpolední teploty se budou nanejvýš pohybovat mezi 20 až 22 stupni Celsia.

Souboru Czech Symfonieta pod taktovkou Radka Baboráka nám zahrál první část koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 2 D-dur Josefa Haydna a dohrál chvilku před 7:45. Za chvíli slavná melodie z filmu Tenkrát na západě. Melodie Ennia Morriconeho, tentokrát v podání souboru The Mancini Pops Orchestra pod vedením Henryho Manciniho. A ještě tu mám informace o dopravní situaci v Praze. Jednak o dopravní nehodě, ta se stala v ulici Spojovací, a pak důležitá informace se týká ulice Plamínkové, ta je neprůjezdná kvůli propadlé vozovce.

0: Klasik Praha.
1: V pravidelném pořadu budeme společně poslouchat klasickou hudbu, kterou dobře znáte. Hostem bude ale zpěvák, klavírista, herec Petr Vondráček, který miluje a hraje rock and roll. V únoru letošního roku oslavil 50. Věnuje se i sportům. Ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jsme čeladenský tanec číslo 5 z lašských tanců Leoše Janáčka. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altry.

Richta a dohrál 5 minut před 7:30. Za chvíli uslyšíme tradicionál Shenandoah. Zpívat bude vokální soubor Voices 8. Ale ještě předtím tu mám setkání s jedním švédským skladatelem, který se narodil 23. července. Dnes takové datum máme, ovšem píše se rok 2026. Franz Adolf Berwald se narodil však už v 18. století roku 1796. A to do rodiny 4 generací hudebníků. A když se k moci ve Švédsku dostal král Karel VIII, obnovil královskou kapli a také orchestr, který k ní přináležel. Ve 14 letech už tam Franz Berwald hrál. V létě ne, to měl orchestr dovolenou, a tak si mohl dovolit cestovat po Skandinávii, Finsku a Rusku. Pak se ale opět k hudební činnosti vrátil, a nejenom k té hudební.

Vokální soubor Voices 8 nám dospíval tradicionál Shenandoah minutu před 7:30. Za chvíli hudba Joaquina Rodriga, třetí část jeho fantazie pro šlechtice, zazní sekirkový tanec. Ale ještě před ním se budeme věnovat švédskému skladateli, který se narodil před 230 lety. Je to Franz Adolf Berwald, který byl už ve 14 letech činný jako hráč v orchestru Královské švédské kaple. Tam s ním hrál i tatínek. V 21 letech začal vydávat časopis Musicalisk a v jeho 25 letech měl premiéru jeho velký houslový koncert. Hrál jej jeho bratr August, ale bohužel, tento koncert se nesetkal s velkým ohlasem. Někteří lidé se v publiku během pomalé věty dokonce rozesmáli. Ovšem to Berwalda neodradilo od další kompoziční činnosti. V 29 letech mu zemřel jeho otec a rodina se náhle ocitla bez dalšího příjmu, což jej nutilo k tomu, aby se začal zabývat tím, jak se bude živit také on. A podařilo se mu získat od krále stipendium pouze na studium v Berlíně. To ale nebyla špatná adresa. Vydal se tam, komponoval a pilně studoval. Ovšem jeho hudbu nikdo neznal, protože nikoho nezajímala. Jak si poradil s takovou situací, to vám řeknu za chvíli.

0: Dozněl sekýrkový tanec, třetí část Fantazie pro šlechtice Joaquína Rodriga. Hrála jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice pod vedením Vojtěcha Sporného a solo měl Juan Manuel Araque Rueda, kolumbijský hudebník, který hrál na tradiční kolumbijský hudební nástroj, druh sopránové vícestrunné kytary tiple. Je 7 hodin 32 minut a nás čeká ještě jednou návrat ke švédskému hudebníkovi, ke skladateli Franci Adolfu Berwaldovi, který se přestěhoval do Berlína, aby tam mohl studovat, pilně komponoval, ovšem neměl jak uplatnit svoji hudbu a začal se zajímat také o ortopedii a byl obzvláště ohromen prací Péra Henrika Linga. Aby se uživil, založil v roce 1835 v Berlíně ortopedickou a fyzioterapeutickou kliniku, založenou právě na Lingových principech, ale také dodal vlastní nápady. Navrhl a dokonce zkonstruoval stroje umožňující aktivní svalový trénink, což byl v té době nový koncept, a klinika se stala velmi úspěšnou, což mu umožnilo, aby mohl nabízet léčbu pacientům i takovým, kteří si nemohli dovolit takovou léčbu zaplatit. Vedle toho všeho, ale stále ještě komponoval. Později dokonce byl i manažerem pily a sklárny. Jeho hudba našla uplatnění bohužel až po jeho smrti. A že je pěkná, o tom se přesvědčíte za chvíli. Uslyšíme teď hudbu France Berwalda, která se týká jeho tvorby pro dechové nástroje. Zaposloucháme se do finále, do třetí části velkého septetu B-dur pro klarinet, fagot, lesní roh, ale také housle, violu, violončelo a kontrabas. Hrají členové českého Noneta.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme hudbu France Berwalda, švédského skladatele, který je dnes velmi uctíván a jeho tvorba se hraje během jeho života, bohužel ne, ale to jej přimělo k tomu, aby využil své lidské vlohy k tomu, aby pomáhal lidem nejenom hudbou, ale třeba i v rámci ortopedie. Velký septet B dur pro klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violončelo a kontrabas jsme si od tohoto skladatele připomněli třetí části, kterou zahráli členové českého Noneta. Za 4:45, ale to už budeme poslouchat také hudbu Jana Dismase Zelenky. Zaposloucháme se do jeho Mise Corporis Domini, do třetí části. Zpívat a hrát nám bude soubor Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe a bude to část nazvaná Credo in Unum Deum.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Ondřej Šindelář a Sergio Azzolini nám zahráli sóla v první části dvojkoncertu pro dva fagoty a orchestr F-dur Antona Zimmermana. Doprovázel je soubor Rezonanza Praha. Je 8 hodin, čas pro první ranní zprávy Rádia Klasik Praha a za chvíli také pro další hudební nabídku našeho ranního vysílání. Ta začne předehrou Candid Leonarda Bernsteina.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Potřebuje na to nejméně 101 poslanců, přičemž ve 200 člené komoře má převahu 108. Spojené státy dokončily další vlnu vzdušních úderů na Írán. Útok začal včera před půlnocí středoevropského letního času a trval 5 hodin. Výbuchy byly dosud hlášeny z oblastí jihoiránských měst Búšehr, Ahváz a Sýrík. Při americkém vzdušném úderu na hraniční přechod Šalm Čech mezi Íránem a Irákem zahynuli 2 lidé. Kuvajt mezitím sdělil, že čelil iránskému dronovému útoku. 11. ročník letní scény divadla Bolka Polívky v brněnském amfiteátru na Kraví hoře vstoupil do druhé poloviny a běží naplno až do 22. srpna, kdy vyvrcholí koncertem legendární kapely Pražský výběr v původním složení. Mezi řadou hostujících představení uvidí diváci i principála Polívku, který se na letní scéně předvede v srpnu hned 2x. V klasice Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho 11. srpna a o 2 dny později s autobiografickou inscenací Sága a nepe Vizovický zázrak. Dnes čekáme nad Českou republikou proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách, na severu a severovýchodě. Večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, na jihu Moravy bude tepleji až 25 a v 1000 metrech na horách zaschladněji kolem 11 stupňů Celsia. To je ze zpráv a všem, teď už se zaposlou. Poslouchejme do předehry k hudebně dramatickému dílu slavného dirigenta a skladatele Leonarda Bernsteina s názvem Candid.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme předehru k hudebně dramatickému dílu Leonarda Bernsteina Candid a hrál ji Los Angeleský filharmonický orchestr pod taktovkou autora této hudby. Důležitá informace pro všechny řidiče, ve spojovací ulici došlo k nehodě, počítejte tam s omezením a se zdržením. My se ale nezdržujeme a pokračujeme dál v naší hudební nabídce. Zaposloucháme se do duetu Lačidarem Lamano z prvního dějství Dona Giovanniho opery Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívat nám budou Eberhard Wächter a Elisabeth Schwarzkopf a doprovázet je bude Filharmonia Orchestra pod taktovkou Karla Marie Giulinyho.

0: Slyšeli jsme remastrovanou nahrávku z roku 1959 opery Don Giovanni. Je to legendární nahrávka, považovaná za jednu z nejlepších, zvukově vyčištěná, a my si tak mohli užít, jako by nám před chvílí jen nahrál tuto nahrávku Eberhard Wächter a Elisabeth Schwarzkopf, kteří nám zpívali za doprovodu Orchestru Philharmonia Orchestra pod taktovkou Karla Marie Giulinyho. Je 8 hodin 11 minut a my budeme poslouchat alžbětinskou serenádu Ronalda Binge. Známé tóny zahraje Česká komorní filharmonie pod taktovkou Klause Linkla.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Alžbětinskou serenádu Ronalda Binge nám dohrála Česká komorní filharmonie pod taktovkou Klanse Linkla přesně ve 8:45. My se od alžbětinské doby dostáváme k době moderní a také k moderním pohádkám pro dospělé, neboť se zaposloucháme v podání filharmoniků města Prahy do hudby Johna Williamse z filmu Superman z roku 1978.

0: Klasik Praha.
1: Přestože vystudovala operní zpěv, stala se z ní dirigentka. Má exotické příjmení, i když si vzala Brňáka, a je přesvědčená, že dirigent by měl být co

0: únoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino. Umění pravého italského geláta.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
0: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
0: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
0: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jonas Kaufmann nahm dospíval árii Du bist die Welt für mich z operety Der singende Traum Richarda Taubera a my se zaposlouchali také do hry hráčů orchestru německého rozhlasu Berlíně. Dirigentem byl Jochen Rieder. Za 9:30, předtím ještě pár tónů od Johanna Sebastiana Bacha. Třetí část koncertu pro klavír a orchestr tohoto barokního velikána nám zahraje Murray Peraya a soubor Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou přímo solisty.

Dozněly tóny Johana Sebastiana Bacha, my slyšeli Moraje Peraju a soubor Academy of St. Martin in the Fields ve třetí části koncertu pro klavír a orchestr číslo 3D dur. Je přesně půl deváté a my budeme poslouchat jednu z poklidnějších skladeb. Ta pochází od Erika Kouce a jmenuje se By the Sleepy Lagoon. A my ji uslyšíme v podání souboru East of England Orchestra pod vedením Malcolma Navara.

0: Slyšeli jsme hrát East of England Orchestra pod taktovkou Malcolm Navara. Hrál nám By the Sleepy Lagoon skladbu Erika Coatese a my se 4 minuty po 8:30 vydáme od ospalé laguny až do koncertní síně. Uslyšíme totiž předehru pro orchestr, kterou složil Bohuslav Martinů. A my uslyšíme v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopila.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla předehra pro orchestr Bohuslava Martinů. My ji slyšeli v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Řídil jej na nahrávce Tomáš Netopil. 4 minuty nám zbývají do 9:15 a to je čas pro Vojtěcha Jírovce, respektive pro jeho hudbu. Hudbu, kterou nám zahraje Julian Trevelyan, což je mladý britský pianista, narozený v roce 1998, laureát řady mezinárodních soutěží. My se zaposloucháme nejenom do hry tohoto skvělého hudebníka, ale také do hry hráčů komorního orchestru, založeného už v roce 1949. Do hry souboru London Mozart Players. Všichni nám zahrají druhou část koncertu pro klavír a orchestr F-dur Vojtěcha Jírovce.

0: Klasik Praha.
1: V polské vesnici Luslavice se nachází prestižní mezinárodní hudební instituce Evropské centrum hudby Křištofa Pendereckého. Jaká je její historie a co je hlavní náplní činnosti tohoto centra, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: ROIR.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V ROIRu investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. ROIR.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Každý už tam bude.
10: Přestaň. Štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře.
9: Mňam.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
15: Kontejnery Siegl, dobrý den.
16: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
15: A tomu říkáte rychle?
17: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
18: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tohle je Klasik Praha.

Josef Špaček a Tomáš Jamník nám zahráli Dzingaresku, druhou část dua pro housle a violončelo z roku 1925 od Ervína Schulhoffa. Nyní se zaposloucháme do poslední skladby ranní nabídky a tu nám zaspívá Juan Diego Flores. Bude to árie z opery Lakme Leo de Liba v podání nejenom známého pěvce, ale také orchestru del Teatro Comunale di Bologna pod taktovkou Roberta Abada.

0: Dozněla árie z opery Lakmé Leo de Liba v podání Juana Diego Floreze a také orchestru del Teatro Comunale di Bologna pod taktovkou Roberta Abada. Byla to poslední skladba ranní nabídky, ale my máme pro vás připraveny další pěkné skladby pro celý den, každý den v roce na Rádiu Klasik Praha. Za chvíli tedy v rámci dopoledního bloku se rozezní předehra z opery Síla osudu Giuseppe Verdiho a poslouchat ji budeme společně. Filip Sichra vás přivítá i za chvíli a bude vás provázet naším vysíláním až do 12. hodiny.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla předehra kopeře Síla osudu Giuseppe Verdiho. Hrál nám orchestr New Philharmonic Orchestra London pod taktovkou Igora Markeviče. A byla to první skladba dnešního dopoledního vysílání na Rádiu Klasik Praha. V něm vás vítá Filip Sichram a hned nabízí další pěknou skladbu. Ta pochází od Dmitrije Šostakoviče. Uslyšíme třetí ze tří fug pro klavír. Hrát ji bude Daniel Trifonov.

Slyšeli jsme ukázku z alba Šostakoviče Discoveries, vydaného v roce 2025, které obsahuje různé rarity a zřídka uváděné skladby Dmitrije Šostakoviče. My ji slyšeli právě teď. V podání Daniela Trifonova to byla třetí ze tří fug pro klavír. Nyní se však zaposloucháme do hudby mnohem starší, do tvorby Antonia Vivaldiho. Uslyšíme první část koncertu pro violu d'amore a mol, kterou nám zahraje soubor Ars Antiqua, a solo bude mít Rachel Barton Pine.

Rachel Barton Pine nám zahrála společně se souborem Ars Antiqua hudbu Antonia Vivaldiho, která byla použita i ve filmu Favoritka z roku 2018. Byl to koncert pro violu na More a Mol a jeho první část. Nyní také uslyšíme první část, ovšem to bude část z hudby k filmu Amarcord, hudby Nina Roty. Zaposloucháme se do Danza nella nebbia v podání Filharmoniky della Scala pod taktovkou Ricarda Chailly.

0: Klasik Praha.
1: Další švédský stůl nabízí k ochutnání violončelové koncerty a sonáty Antonia Vivaldiho, které natočil Christoph Kohn společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená

0: 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Posloucháte Klasik Praha.

Doznělo skerco ze smyčcového oktetu S. dur Felixe Nelson Bandelho. My slyšeli jsme hrát Belcha Quartet a Cut Your Eben, tuto hru Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je 9 hodin a 27 minut a nás teď čeká fuga pro čtyřruční klavír E-moll France Schuberta. Zaposloucháme se do toho, jak nám hraje Bertrand Chamaillou a Live Uwe Antsnes. Dva vynikající klavíristé Nor Antsnes a Francis Chamaillou, jak je dokáže spojit hudba právě France Schuberta.

Slyšeli jsme ukázku toho, jak dva světoví klavíristé Nor Ansens a Francouz Chamayou hrají hudbu France Schuberta. A byla to také ukázka ze společného alba Schubert Four Four Hands. Fuga pro čtyřruční klavír e-moll dozněla a my se teď zaposloucháme do hry celého orchestru. A tím orchestrem bude Helsinki Baroque Orchestra pod taktovkou Apa Häkkinena. Zahraje nám první část symfonie číslo 3 c-moll Františka Xavera Richtera.

Dozněla ukázka hudby Františka Xavera Richtra. Slyšeli jsme první část symfonie číslo 3 C mor. Hrál nám soubor Helsinki Baroko Orchestra pod vedením Apa Häkkinena a dohrál 6 minut po 9:30. Nyní se zaposloucháme do hudby romantické, do hudby Bedřicha Smetana. I když smyčcový kvartet číslo 1 E mol v sobě má mnoho dramatických momentů, nejen těch romantických. Třetí část z mého života, tohoto slavného smyčcového kvarteta Bedřicha Smetany, zahraje Pavel Haas kvartet v podání Veroniky Jarůškové, Marka Cvíbla, Pavla Nykla a Petra Jarůška uslyšíme známé tóny.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Co čteš, mami?
3: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
2: Já taky musím chodit do práce.
4: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená smažák! Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
9: Tahické léto v Aquapalace už je tady!
10: Zábava vody tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
13: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Pražský komorní orchestr vedený Bohumilem Gregorem dohrál první část symfonie číslo 1 C-dur čtverověků ze symfonií na náměty Ovidiových proměn Karla Dietrse von Dietersdorf. 5 minut je čas, který zbývá do 10. hodiny. A těch 5 minut bude patřit Bergamské svitě, ne celé, ale tomuto dílu Claude Debussyho se budeme věnovat alespoň ve poslechu čtvrté části. Hraje ji Liu.

0: Dozněla ukázka z bergamské svity Claude Debussyho. Čtvrtou část nám hrál čínský klavírista Yi Liu a dohrál těsně před 10:00. Za chvíli vám pustíme letní hudbu. Hudbu, kterou složil Samuel Barber. Je to dechový kvintet a vy se zaposloucháte do toho, jak tuto skladbu zahraje soubor Westwood Wind Quintet. Sóla budou mít John Barcelona, Peter Christ, David Atkins, Kelvin Miss a Kenneth Mayer. A navíc pro vás máme v následující hodince dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha nejenom letní hudbu, ale také jsou soutěž o 2 vstupenky na letní festival jedinečný. Odehrává se ve Svatovícké katedrále na Pražském hradě.
1: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla hudba Samuela Barbera, byla to hudba letní, tak se skutku jmenovala ta předchozí skladba. Letní hudba. Dechový kvintet nám hrál Westwood Wind Quintet. Je 10 hodin a 14 minut. Za chvíli nás čeká sonáta pro klavír S-dur Josefa Haydna, její třetí část. Tu nám zahraje Glenn Gould. A také nás čeká v této hodince dopoledního vysílání soutěž. A to o dvě vstupenky na jedinečný letní festival, který nabízí možnost naslouchat mistrovským dílům varhanní hudby přímo v srdci katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Mám pro tuto soutěž o tohoto festivalu věnovány dvě vstupenky na koncertní večer v úterý 28. července od 19 hodin. A hrát bude Ben van Oosten, který okouzlí publikum monumentální pašijovou symfonii Marcela Dupré i vrcholnými díly francouzského romantismu. Poslouchejte nás dál a ony dvě vstupenky mohou být vaše.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze hudby v miléniu zopakujeme pořad, který navštívila jedna z nejvýraznějších pěvkyní naší současné scény, mezzosopranistka Bella Adamová. Majitelka hlasu s krásnou sametovou barvou, která se věnuje zejména písním a sestavuje své vlastní originální programy. Bude hovořit nejen o Mahlerovi, ale také třeba o svých vysněných operních rolích. Reprízu poslouchejte v úterý 28. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Lednice, sušička či

0: excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Setkali jsme se s hudbou Thomase Newmana, Seznamte se, Joe Black. Teď už máme 10 hodin a 27 minut a nás čekají bagately pro klarinet a akordeon Jiřího Lukeše. Třetí z nich nám zahrají Anna Paulová a Jiří Lukeš. Ale ještě než se tak stane, mám tu pro vás soutěž. A to o dvě vstupenky na jeden ze svatovíckých varhanních večerů. To je letní festival, který můžete zažít na Pražském hradě přímo v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. A to s nádhernou hudbou, tou varhaní. Ty dvě vstupenky se týkají úterý 28. července o 19 hodin, kdy se budete moci zaposlouchat do varhanních tónů tak, jak je bude vyluzovat Ben van Osten, který okouzlí publikum monumentální pašijovou symfonií Marcela Dupré i vrcholnými díly francouzského romantismu. Pokud milujete krásu varhanní hudby a také atmosféru, kterou můžete zažít v katedrále svatého Víta, Václava Vojtěcha, tak určitě neváhejte. Zapojte se do naší soutěže, ale je třeba se zapojit podle pravidel. Ta najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz a také připomínám telefonní číslo, kam už za chvíli budete moci volat své odpovědi. Tím telefonním číslem je číslo 739 987 987. Prosím, volejte jenom po dobu následující skladby. A už se dostáváme k soutěžní otázce. Ta zní, v jakém francouzském městě se narodil Marcel Dupré?

0: Slyšeli jsme třetí část Bagatel pro klarinet a akordeon Jiřího Lukeše. A sám Jiří Lukeš doprovázel také hlavní interpretku Annu Paulovou na akordeon. 10 hodin, 32 minut a to je také čas, kdy nejenom, že skončila ta předchozí skladba, ale také skončila možnost volat odpovědi na dnešní soutěžní otázku a také vyhrát dvě vstupenky na jeden ze svatovíckých varhaních večerů. A ten večer vám zpříjemní Ben von Osten, především monumentální Paschiovou symfonii Marcela Dupré, ale také vrcholnými díly francouzského romantismu. Bude to v úterý 28. července od 19 hodin. A kdo tam nejspíš nebude chybět, bude vítězka naší dnešní soutěže, to je paní Ravasová. Já jí gratuluju ke správné odpovědi, kterou bylo město Rouen. Tam se Marcel Dupré narodil.
1: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
2: Filip Sichra na Klasik Praha.

Stěžejní část té předchozí skladby zněla na konci a podle ní jste mohli poznat, že šlo o hudební žert. Byla to skladba Wolfganga Amadea Mozarta a hrál ji Pražský komorní orchestr pod vedením Bohdana Varchala. 10 hodin 38 minut a nás čeká v dnešním dopoledním vysílání na rádiu Klasik Praha teď hudba Johannesa Brahmse. Zaposloucháme se do čtvrté části koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur. Solo má Daniel Barenboim a doprovází Staatskapelle Berlin pod vedením Gustava Dudamela.

Slyšeli jsme Daniela Barenboima, slyšíme také potlesk, který získal za své solo, ale ten potlesk patřil i hráčům Staatskapelle Berlin pod vedením Gustava Dudamela, neboť všichni se podíleli na tak krásné předvedení skladby Johannesa Brahmse, čtvrté části koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur. Blížíme se k 11. hodině, ale stále nám ještě zbývá 12 minut a to je dostatek času na pěkné skladby. Tou následující bude od Johanna Sebastiana Bacha jedna z částí svity pro violončelo číslo 1 G-dur. Jiří Bárta nám zahraje první část.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněl pochod z baletu Šípková růženka Petra Iljiče Čajkovského. Hrála Slovenská filharmonie pod taktovkou Richarda Heymana a dohrála 2 minuty před 11. hodinou. To je čas ještě pro skladbu od Dominika Cimarosi. Zaposloucháme se, jak je Andreas Ottensamer na klarinet a doprovázející Rotterdamský filharmonický orchestr pod taktovkou Janika Neze Cigana zahraje, a to ve chvíli, kdy nahrával třetí část.

0: To byl András Ottensamr a třetí část koncertu pro klarinet C-dur Dominika Cimarosi. Hráli i hráči Rotterdam Philharmonic Orchestra pod taktovkou Janika Nézet-Segana. Minutu po 11. hodině vstupujeme do poslední hodinky dnešního dopoledního vysílání na Rádiu Klasik Praha a vstupujeme pěkně razantně, neboť budeme kráčet s hudbou téměř vojenskou, i když ji bude hrát pouze na klavír jeden z vynikajících klavírních virtuózů. Uslyšíme totiž vojenskou polonézu A-dur Friderika Chopina.
1: Ladíte Klasik Praha.

To byla hudba Friderika Chopina. U tohoto jemného umělce je nezvyklá. Byla to totiž vojenská polonéza a dur, ale slavná. Hrál nám ji Marian Kjepura a dohrál 6 minut po 11. hodině. Nás nyní bude zajímat v dopoledním vysílání Rádia Klasika Praha hudba Johannesa Brahmse. Trochu nezvyklá, protože ji uslyšíme v úpravě pro sbor a orchestr. Mluvím o Geistliches Lied, slavné skladbě tohoto autora. Monteverdiho sbor a orchestr Revolutionnaire et Romantique povede John Eliot Gardiner.

Monteverdiho sbor a orchestr Revolucionaire et Romantique vedený Johnem Elliotem Gardinerem nám přednesli v úpravě pro sbor a orchestr Geistliches Lied Johannesa Brahmse. A my se teď zaposloucháme do kratší skladby, do Tarantely, která by se dala přeložit, respektive její název, Kdo chce, aby se srdce radovalo. Zpívat nám bude kontratenor Jakub Josef Orlinsky a doprovázet soubor Il Pomodoro. A my si tak budeme moci užít píseň Paula Pietra Capelliniho.

To byl Jakub Josef Orlinský, soubor Il Pomodoro a především Tarantela Paula Pietra Capelliniho Kdo chce, aby se srdce radovalo. My se budeme radovat i dál z pěkné hudby, a to tentokrát z hudby, která patří k filmu. Ke snímku Nic nás nerozdělí zkomponoval ji Fernando Velázquez.

0: Klasik Praha.
1: Především opery Arlézanka a Adriana Lecouvreur proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmy v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české.

0: tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

Dozněla hudba Johna Irelanda. My jsme se zaposlouchali do jedné z písní Full Fathom Five, tedy plných pět sáhů. Byla to píseň z Shakespeareovy hry Bouře. A my slyšeli zpívat Caroline Sampson, Rodericka Williamse a Josepha Middletona. Dopěli pět minut před půl dvanáctou a nás nyní bude zajímat klavírní koncert S dur Antonína Reichy. Uslyšíme první část. Solo zahraje Jan Bartoš a doprovází bude symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky.

Jan Bartoš a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky nám dohrál první část klavírního koncertu S-dur Antonína Reichy 6 minut po 11:30. Nyní se vypravíme ze Země do vesmíru a vesmírem doplujeme až k Merkuru okřídlenému poslu. Ale nebojte se, zůstávat tam nebudeme, jen se na něj podíváme a opět se vrátíme zpět. A to díky hudbě Gustava Holsta z jeho svity pro orchestr Planety. Třetí část s názvem Merkur okřídlený posel nám zahraje Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Paula Freemana.

Slyšeli jsme třetí část svity pro orchestr Planety Gustava Holsta. Merkur okřídlený posel, byla to část známého díla tohoto skladatelem v podání Českého národního symfonického orchestru pod taktovkou Paula Freemana. Blížíme se ke 11:45 a to s hudbou Maurice Ravela. Druhou část jeho Náhrobka kuprénová nám zahraje Londýnský komorní orchestr pod taktovkou Christopha Warren Greena.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Výhry. Slevy. Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Jsme Klasik Praha.

Nicola Benedetti nám hrála hudbu Antonia Vivaldiho a určitě jste zaznamenali, že nebyla sama. Doprovázel ji skotský komorní orchestr a tóny Vivaldiho jsme slyšeli z jeho koncertů pro housle a smyčce a mol. Byla to třetí část. Nyní se zaposloucháme také do třetí části jednoho z děl světových hudebníků, ale už to nebude Antonio Vivaldi, ale o mnoho mladší Benjamin Britten. Uslyšíme Hymn to San Cecilia, třetí část O Year Whose Creatures. To je tedy ukázka z Britnovy sborové skladby k poctě svaté Cecílie. Skladba vznikla mezi lety 1940 až 1941. Sám Britten se na svátek svaté Cecílie 22. listopadu narodil. My se tak zaposloucháme do jeho velmi blízké skladby, a to v podání souboru Martinů Voices pod vedením Lukáše Vasilka.

0: Z hudby Benjamina Britna jsme si odnesli hluboký zážitek, byl krásně přednesen, a to souborem Martinu Voices pod vedením Lukáše Vasilka. Zaposlouchali jsme se totiž do Britnovy sborové skladby k poctě svaté Cecílii, Hymn to Saint Cecilia, a do třetí části O Year Whose Creatures. Cecilia, tedy svatá Cecílie, ta byla patronkou hudebníkům a tak i Benjamina Britna. Za chvíli budete poslouchat další pěkné tóny, ale to už bude v rámci dnešního odpoledního vysílání, kterým vás bude provázet Stanislav Předota. Za chvíli se tedy rozeznějí tóny Sergeje Prokofjeva a to už bude čas, kdy Filip Sichra se s vámi loučí. Přeji vám pěkný čtvrtek a těší se na vás opět zítra.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Krásné poledne, milí posluchači stanice Klasik Praha. Po Filipovu Sichrovi vás teď od mikrofonu zdraví Stanislav Předota, který bude vaším průvodcem až do dnešní 19. hodiny. Dnes je čtvrtek 23. července a teď je 10 minut po 12. hodině. Naše popolední vysílání zahájila druhá věta ze symfonie B-dur číslo 5 od Sergeje Prokofjeva. Hráli nám berlínští filharmonikové, dirigoval Seiji Ozawa. A hned z kraje tohoto popoledního vysílání tu máme novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: CDčko, kterým vám dnes chceme představit, vyšlo u společnosti Deutsche Grammophon a natočil ho Chamber Orchestra of Europe, tedy Evropský komorní orchestr, s dirigentem Yannickem Neset-Segénem. Celé CDčko se věnuje hudbě Wolfganga Amadea Mozarta. To, že Mozart nedopsal svoji poslední skladbu, Requiem d-moll, je velmi dobře známé. Není to ale zdaleka jediná skladba, kterou Mozart nedopsal. 8 let před svou smrtí komponoval velkou mši c-moll, která také z nějakého ovšem neznámého důvodu zůstala nedokončená. Chybí většina částí kréda a také úplně chybí závěrečný díl Agnus Dei. Dirigent Yannick Neset-Segén zadal dvěma muzikologům úkol dokomponovat mši c-moll, kterou pak společně s Requiem d-moll natočil na dnes představované CD. My si jako hudební ukázku z tohoto alba pustíme úvodní část Kyrie z Mozartovy Velké mše c-moll.

0: Evropský komorní orchestr, sbor a solisté, to vše pod taktovkou Janika Nezet-Segena. Slyšeli jsme Kyrie z Mozartově Velké mše C-mol, které společně s Requiem D-mol od Mozarta najdeme na úplně novém CDčku společnosti Deutsche Grammophon. Nyní je tu triová sonáta G-mol od Georga Filipa Telemana. Z této komorní skladby teď zazní prvá věta.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Část z Telemannovy triové sonáty G-moll nám zahráli houslista Andrew Menzi, hoboista Marcel Poncel, violončelista Jaap ter Linden a čembalista Ton Koopman. Teď je tu pozvánka k poslechu pořadu Hudba stříbrného plátna, který vysíláme každou středu od 19 hodin, a potom téma síly ze série Star Wars.
1: Klasik Praha.
2: Stalo se nemyslitelné, legendární akční hrdina Chuck Norris zemřel. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na legendární akční hrdiny. Vedle Chucka Norrise jsou tu třeba Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín
7: Ninja Park!
6: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Nám zahrál úpravu téma síly ze série Star Wars, tedy Hvězdné války. Hudbu k této sérii napsal skladatel John Williams. Legendy Antonína Dvořáka. To je cyklus celkem 10 skladeb, které Dvořák dokončil na podzim roku 1881. My si teď poslechneme třetí část.

třetí část z cyklu Legendy od Antonína Dvořáka zahrála Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. A teď je to Erik Satie, po něm Karl Philipp Emanuel Bach a potom Vítězslav Novák. Nejprve Erik Satie, Francouz, od něhož si poslechneme Gnosien číslo 1.

Po skladbě ve volném tempu Gnosien číslo 1 od Erika Satieho, kterou zahrál Pascal Rogé, si teď poslechneme o něco hybnější třetí větu ze třetí symfonie C-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha.

Část ze symfonie C-dur číslo 3 od Karla Filipa Emanuela Bacha zahrál soubor The English Concert, dirigoval Trevor Pinnock. Slovácká svita od Vítězslava Nováka nás teď prostřednictvím nahrávky Státní filharmonie Brno zavede do kostela.

0: První věta ze slovácké suity opus 32 od Vítězslava Nováka se jmenuje V kostele. Tuto větu nám teď zahrála Státní filharmonie Brno s dirigentem Karlem Šejnou. Od Williama Krola teď zazní jeho skladba pro housle a klavír, která se ovšem jmenuje Banjo and Fiddle, tedy banjo a housle.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
11: Tohle je Klasik Praha.

houslista Augustin Hadelich a klavírista Orion Weiss zahráli skladbu od amerického houslisty a skladatele Williama Krolla s názvem Banjo and Fiddle. A teď je tu opět český autor František Xaver Richter. Poslechneme si prvou větu z jeho symfonie B-dur.

0: Helsinský barokní orchestr, řízený A. Pohekinenem, zahrál prvou část ze symfonie B. dur od Františka Xavera Richtera. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je čtvrtek 23. července a podíváme-li se teď na hodiny, zjistíme, že je 13.00 a to přesně teď. Já tu mám pro vás připraveny další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel vetoval vládní návrh na změny rozpočtových pravidel. Návrh kabinetu rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Nově by vláda mohla překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10% v případě zhoršení bezpečnostní situace. Část výdajů by se nově nemusela počítat do schodku. Podle kritiků by to umožnilo masivní nárůst zadlužení státu. Obavy o dlouhodobou udržitelnost veřejných financí uvedl jako důvod pro své veto i prezident. Uvedl, vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme. Pravidla musí být nastavena tak, aby ochránila nejen současné, ale i budoucí generace. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes ve filipínské Manile jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o válce na Ukrajině, ale také o normalizaci vztahu jejich zemí. Zhruba půlhodinové jednání se uskutečnilo v rámci setkání ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie, ASEAN. Oba vrcholní diplomaté jednali den poté, co Zelenský hovořil s Trumpovými zmocněnci o tom, jak posílit diplomacii a přiblížit mír. V muzeu Antonína Dvořáka v ulici Ke Karlovu v Praze se koná výstava s názvem Antonín Dvořák ve fotografiích. Představuje více než 45 fotografií z tvorby významných českých i zahraničních fotografických ateliérů a zároveň ukazuje snímky amatérských fotografů, kteří zachytili Antonína Dvořáka v soukromých okamžicích. Návštěvníci tak uvidí řadu dosud nevystavovaných fotografií. K největším lákadlům patří soubor vzácných rodinných momentek z Dvořákova letního sídla na Vysoké u Příbrami. Ty zachycují skladatele při odpočinku s rodinou mimo koncertní sály. Výjimečné jsou také stereoskopické fotografie, pořízené během jeho pobytu ve Spojených státech amerických. Počasí. Je oblačno až zataženo, místy se vyskytuje déšť nebo přehánky a ojediněle také bouřky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, naopak na jihozápadě Čech jen ojedinělé. Večer bude právě od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 22 stupně Celsia, na jihu Moravy až 25 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Vyslechli jsme druhou větu z Scherzo z takzvané symfonie Paus. Ti, kdo znají tvorbu Antona Brucknera, tak ví, že se jedná o jeho symfonii číslo 9. Hráli nám bamberští symfonikové, dirigoval Jakub Hrůša. Následuje tradicionál Scarborough Fair, který si poslechneme v aranžmá pro violončelu a kytaru, ale ještě než si tuto známou skladbu poslechneme, tak bych vás chtěl pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Samozřejmě večer ještě daleko, mezi tím nás čeká spousta krásné hudby, ale pokud třeba už teď plánujete, co budete večer dělat, možná se vám tyto informace budou hodit. Od 19 hodin budeme vysílat pořad z archivu osobností. Hostem dnes bude český herec, moderátor Petr Vondráček. Ale hostem bude nejen kvůli své herecké kariéře, ale také kvůli své kariéře hudební, protože Petr Vondráček je zároveň frontmanem skupiny Lokomotiva, která se inspiruje klasickým rock'n'rollem. Od 20 hodin budeme mít na stanici Klasik Praha filmový večer. V podání Filharmonika de la Scala zazní hudba z filmů, ke kterým napsal hudbu Nino Rota. Od 22 hodin pak budeme reprízovat slavná auditoria a Jiří Vejvoda se tentokrát bude zabývat dvěma mezinárodními soutěžemi mladých skladatelů. A to ostravskou soutěží, která byla založena v roce 1975, a potom soutěží bazilejskou, která vznikla v roce 2017.

Tradicionál trh ve Scarborough nám zahráli violončelista Sheku Kanemason a kytarista Plinio Fernandez. Z filmové hudby teď zazní hudba opět z Hvězdných válek, tentokrát z filmu Solo Star Wars Story. K němuž hudbu napsal John Powell.

0: nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Netopilem zahrál volnou větu, druhou, ze skladby Rytiny pro orchestr od Bohuslava Martinů. Teď tu mám symfonii D-dur od Mucia Clementiho a ještě před ní pozvánku. Tentokrát vás ale nepozvu ani na koncert, ani do divadla, ale pozvu vás na věž. Konkrétně Jindřišskou věž, která stojí v Praze. Od roku 1475 byla dřevěnou zvonicí a jako kamenná byla postavena a dodnes stojí od roku 1599. Pokud budete stoupat až nahoru do 10. patra, tak nejdříve minete 3. patro, kde jsou výstavy obrazů, fotografií a modelů. Potom ve 4. patře potkáte Muzeum pražských věží, v 6. patře výstavu Podsta Jindřišské věži a když dojdete až do 10. patra, tak spatříte dosud neznámou vyhlídku na panorama Prahy. Toto patro tvoří ještě původní dřevěný krov z roku 1879 a uprostřed krovu je umístěna zvonkohra o 10 zvonech z dílny zvonkohra Manouška. Jinak Jindřišská věž je vysoká 65,7 metru. Takže pokud máte chuť, vyražte na Jindřišskou věž.

finále symfonie D-dur číslo 2 od Mucia Clementiho zahrál orchestr The Philharmonia, dirigoval Francesco Davalos. Následuje jedna z velice krásných melodií skladatele Zdeňka Fibicha. Poslechneme si jeho poema.

Skladbu Poem od Zdeňka Fibicha zahrála Státní filharmonie Košice s dirigentem Christianem Ewaldem. A teď je tu Béla Bartók. Poslechneme si jeho violový koncert, tedy jednu z úplně posledních skladeb, kterou Bartók zkomponoval. Jaroslav Karlovský nám zahraje třetí větu Allegro vivace.

0: Violista Jaroslav Karlovský zahrál závěr koncertu od Bély Bartóka. Doprovázela Česká filharmonie, dirigoval Karel Ančerl. Goldbergovské variace od Johanna Sebastiana Bacha jsou hudbou pro klidné rozjímání. Mahan Esfahani nám teď zahraje úvodní árii da capo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tím neudělal.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
9: A tomu říkáte rychle?
11: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
14: Posloucháte Klasik Praha.

Čembalista Mahan Esfahani přednesl úvodní árii da capo z goldbergovských variací Johanna Sebastiana Bacha. První symfonie Antonína Dvořáka bývají mnohdy neprávem přehlíženy jako symfonie, ve kterých Dvořák teprve tříbil své symfonické umění. Samozřejmě je to pravda, no Dvořák tříbil své umění, to ano, ale přesto jsou tyto symfonie už velmi pozoruhodné a krásné. My si teď poslechneme část ze symfonie číslo 4 D-mol, opus 13, kterou Dvořák dokončil v březnu roku 1874. Už dva měsíce po dopsání symfonie třetí věta Scherzo zazněla pod taktovkou Bedřicha Smetany. Ačkoliv ovace a nadšení kritiků i posluchačů byly veliké, tak celá symfonie zazněla až o 18 let později, roku 1892, v interpretaci Orchestru Národního divadla s Antonínem Dvořákem na dirigenci. Genském stupínku. My si teď z této symfonie poslechneme právě tu třetí Smetanovu premiérovanou větu Scherzo. Nám samozřejmě ale na této nahrávce bude hrát Česká filharmonie, kterou bude dirigovat Jiří Bělohlávek.

0: Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka zahrála skerco ze 4. symfonie D-moll Antonína Dvořáka. Posloucháte stanici Klasik Praha, je čtvrtek 23. července, 3,5 minuty po 14. hodině. Pokračovat teď budeme prvou rapsodií pro orchestr se solovým klarinetem od skladatele Claude Debussyho. Solistou na klarinet bude Franklin Cohen.
1: Je Klasik Praha.

klarinetista Franklin Cohen, Clevelandský orchestr a dirigent Pierre Boulez zahráli prvou rapsodii pro orchestr se solovým klarinetem od Claude Debussyho. A teď tu pro vás mám hudbu velice známou. Poslechneme si Romanci, druhou část z Mozartovy Malé noční hudby.

Romanci z malé noční hudby od Wolfganga Amáda Mozarta zahrál Pražský komorní orchestr, který k nahrávání přizval renomovaného dirigenta Charlese Mackerase. Od Aloise Háby teď zazní Boston, jeden z jeho čtyř moderních tanců pro klavír. Hrát nám bude Miroslav Painhauer.

Klavírista Miroslav Beinhauer zahrál tanec Boston od Aloise Háby. Následuje pozvánka k poslechu pořadu z archivu osobností, který si budete moci poslechnout dnes večer od 19 hodin. A potom nás opět čeká hudba filmová.

0: Pavel Padesátiny věnuje se i sportům, ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Dozněla krátká ukázka hudby Harryho Gregson Williamse k filmu Království nebeské. A po ní přichází na řadu jedna z pravidelných rubrik.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: V dnešní rubrice vydavatelství Vyšehrad bych vám chtěl představit knihu s názvem Nahoře, jejímž autorem je Jan Cempírek. V restauraci na vrcholu hory se schází skupina náhodných návštěvníků. Mezi účastníky jsou trampové, připíjející na památku zemřelého šerifa, roztoužený číšník, snící o romantickém dobrodružství i restauratér, kterému dýchá na krk minulost. Každý z nich si sebou nahoru přinesl vlastní příběh. Letní bouřka ale odřízne restauraci na vrcholu od světa a skupina těchto náhodných návštěvníků zde musí strávit noc. To, co zpočátku vypadá jen jako nepříjemná komplikace, se postupně promění ve večírek při svíčkách a setkání plné vzpomínek, přání i nevyřčených tajemství. Tato novela je sice zdánlivě odlehčeným vyprávěním, ale ukrývá otázky po smyslu života, paměti a stopách, které po sobě zanecháváme. Jan Cempírek, novela Nahoře.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Skerco ze scénické hudby ke hře Sen noci svatojánské od Williama Shakespearea zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy. Hrál Gewandhausorchester Leipzig, dirigoval Ricardo Schai. A teď tu máme skladby Johanna Strause mladšího, Jana Dismase Zelenky, Giacoma Pucciniho. Tedy 19. století baroko a opera přelomu 19. a 20. století. Od Johanna Strause mladšího zazní jeho známá skladba Povídky z vídeňského lesa.

Povídky z vídeňského lesa. Skladbu od Johana Strause mladšího zahrál orchestr vídeňské státní opery s dirigentem Juliem Rudelem. Od Jana Dismase Zelenky dnes zazní část z jeho mše pro svátek těla páně. Bude to část Credo in unum Deum, tedy věřím v jednoho Boha.

0: Část kréda zemše pro svátek Božího těla od skladatele Jana Dismase Zelenky zaspívali a zahráli členové souboru Collegium 1704, řízeného Václavem Luxem. Pokud jsem před chvilkou ohlašoval, že nás čeká hudba přelomu 19. a 20. století, tak jsem to myslel opravdu doslova. Opera Tosca od Giacoma Pucciniho měla totiž premiéru 14. ledna roku 1900. My si z ní teď poslechneme jednu ze slavných árií, Visi d'arte, a zpívat nám bude sopranistka Angela Georgiou.
1: Co čteš, mami?
2: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha.

Sopranistka Angela Georgiou zaspívala árii Vissi d'arte z opery Tosca od Giacoma Pucciniho. Doprovázel ji orchestr PKF Prague Philharmonia, dirigoval Emmanuel Vion. Sloganem stanice Klasik Praha je to nejlepší z klasiky za posledních 500 let. A ačkoliv posloucháme hudbu tohoto dlouhého období, tak samozřejmě nesmíme zapomenout ani na hudbu zcela současnou. Nyní si poslechneme hudbu americké současné skladatelky, která se jmenuje Marilyn Bliss. Zazní její skladba The Discovery of Honey, tedy Objevení medu. Tento zvláštní název byl inspirován stejnojmenným obrazem z roku 1499 od italského renesančního malíře Piera di Cosima. Hrát nám bude Belfiato Quintet.

0: Soubor Belfiato Quintet zahrál skladbu The Discovery of Honey, objevení medu od současné americké skladatelky Marilyn Bliss. Posloucháte stanici Klasik Praha, je čtvrtek 23. července, 4,5 minuty po 15. hodině. Před námi je teď hudba Nikolaje Rimského-Korsakova, Johana Adolfa Scheibeho nebo třeba také Vladimíra Šimůnka. Nejprve je tady Šeherezáda od Rimského-Korsakova. Z této symfonické svity na pohádkový námět z Tisíce a jedné noci si poslechneme část Moře a Sindibádův koráb.
1: Jsme Klasik Praha.

Část moře a Sindibádův koráb ze Světiše Herezáda od Nikolaje Rimského-Korsakova zahrál Chicagský symfonický orchestr, který ke spolupráci přizval houslistu Samuela Magada. Dirigoval Daniel Barnboim. Sindibád tedy doplul a teď tu máme Johanna Adolfa Scheibeho. Poslechneme si část z jeho koncertu A-dur, kterou nám zahraje flétnistka Maria Bania.

Orchestr Concerto Kodaň, dirigent Andrew Menzies a flétnistka Maria Bania jsou podepsáni pod nahrávkou koncertu A dur od Johanna Adolfa Scheibeho. Poslouchali jsme třetí větu, presto. V roce 2002 vznikla česká počítačová hra Mafia. Velice úspěšná, nejprodávanější česká videohra, ovšem samozřejmě teprve před Kingdom Come Deliverance. A hudbu k této počítačové hře napsal Vladimír Šimůnek. Nám ji teď zahraje Bohemia Symphony Orchestra s dirigentem Adamem Clemensem.

0: Ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino, umění pravého italského geláta.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
11: A tomu říkáte rychle?
13: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
14: Klasik Praha.
15: Klasik Praha.

Ve velmi svižném tempu dohrál violončelista Joseph Crouch čtvrtou větu z koncertu G-dur od Nicoly Porpory. Doprovázel The English Concert, dirigoval Harry Bickett. Další skladbou, kterou pro vás mám připravenou, je část z baletu Labutí jezero od Petra Iljiče Čajkovského. Ještě předtím bych vás chtěl ale pozvat na dva koncerty, které můžeme opravdu označit jako mimořádné. Jedná se o nové scénické nastudování díla Jana Dismase Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis. Celý původní název přeložený do češtiny by zněl přibližně jako Královská koruna česká, zjevená světu pod olivou míru a palmou ctnosti. Jedná se o monumentální barokní hudební alegorii, která poprvé zazněla v roce 1723 při příležitosti korunovace císaře Karla VI. Českým králem. Jan Dismas Zelenka v tomto díle propojuje prvky opery, oratoria, školského dramatu, tance a slavnostní barokní hry. Je to tedy dílo, které není jenom koncertní skladbou, je to divadlo symbolů, alegorií a historických odkazů. Je samozřejmě také jasné, že takto náročné dílo nemůže být ve své plnosti běžným repertoárovým kusem. Proto jsem hned na začátku označil tyto koncerty za mimořádné. Připravil je orchestr Musica Florea se svým dirigentem Markem Štrinclem a podívat se na ně můžete ve středu 29. a čtvrtek 30. července, vždy od 7:30 večer. Konkrétně produkce se budou odehrávat ve studiu Hrdinů na adrese Dukelských hrdinů 7 na Praze 7, tedy v Holešovicích. Vstupenky na oba tyto výjimečné koncerty, divadlo, prostě provedení, jsou už teď k dispozici v síti Go Out.

0: Pas de trois, tedy tanec tří, konkrétně mladíka a dvou dívek z prvého jednání baletu Labutí jezero. Autorem tohoto slavného baletu je Petr Iljič Čajkovský. Ukázku nám zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě a dirigoval Ondrej Lenard. Velice známý je klavírní koncert G-dur od Maurice Ravela, skladba krásná, populární, a úplně ve stejnou dobu, kdy Ravel komponoval toto dílo, psal zároveň také klavírní koncert pro levou ruku a orchestr D-dur. Tento koncert napsal pro svého přítele, pianistu Paula Wittgensteina, který v první světové válce přišel o pravou ruku. My si teď z tohoto díla poslechneme druhou větu, Allegro. Hrát nám bude Song Jin Cho.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Klavírista Seong-jin Cho, mimochodem vítěz Chopinovy soutěže z roku 2015, přednesl druhou část z klavírního koncertu pro levou ruku D-dur od Maurice Ravela. Doprovázel ho Bostonský symfonický orchestr a dirigoval Andris Nelsons. Následuje irská lidová píseň The Red-Haired Boy, tedy zrzavý chlapec. Zahraje nám jeho houslista Daniel Hope. Je to ukázka z jeho alba Irish Roots, irské kořeny z roku 2024, protože právě také Daniel Hope má mezi svými předky irské kořeny.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
8: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
9: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
14: Tohle je Klasik Praha.

Irskou lidovou píseň Zrzavý chlapec nám zahrála houslista Daniel Hope, doprovázel Air Ensemble. A další skladbou je symfonie číslo 1 B-dur od Roberta Schumana. Říká se jí také jarní symfonie. Má klasickou čtyřvětou stavbu s tím, že druhá věta je volnější, larghetto, třetí věta skercová. My si z ní teď poslechneme v podání berlínských filharmoniků s Herbertem von Karajanem prvou větu.

0: Prvou větu z takzvané jarní symfonie Roberta Schumanna, tedy jeho symfonie číslo 1 B-dur, zahráli berlínští filharmonikové společně s dirigentem Herbertem von Karajanem. A teď je tu Rialto Ripples Reg, krátká skladba od George Gershwina. Až si ji poslechneme, tak si řekneme něco více o nabídce dnešních večerních pořadů na stanici Klasik Praha.
1: Ladíte Klasik Praha.

Hudbu George Gershwina nám hrál Cincinnati Pops Orchestra s dirigentem Erichem Kunzelem a klavírista William Tritt. Na dnešní večer jsme pro vás připravili pořady, na které jste zvyklí každý čtvrtek. Od 19 hodin to je pořad z archivu osobností. Hostem dnes bude český herec a moderátor Petr Vondráček, který se představí také v roli hudebníka, protože je frontmanem skupiny Lokomotiva, hrající klasický rock and roll. Od 20 hodin bude následovat koncert bez smokingu, tentokrát ve filmovém hávu. Filharmonika della Scala s dirigentem Richardem Šajím bude hrát hudbu z filmů, ke kterým napsal skladby a hudbu Nino Rota. Od 22 hodin si pak budete moci poslechnout slavná auditoria, v nichž Jiří Vejvoda přiblíží dvě skladatelské soutěže. Jednak mezinárodní skladatelskou soutěž v Ostravě, která se koná už od roku 1975, a druhou soutěž v Bazileji, která vznikla v roce 2017.

Soubor Il Giardino Armonico s uměleckým vedoucím Giovannim Antonínem zahrál Chaconu od Tarquinia Merulli. A po hudbě raného baroka nás teď čeká skladatel Johann Ludwig Bach, vzdálený bratranec slavnějšího Johanna Sebastiana Bacha. Z období raného baroka se tedy přesouváme do období baroka vrcholnějšího. A od Johanna Ludwiga Bacha si nyní poslechneme část z jeho kantáty Den du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen. Název dlouhý znamená v překladu neboť ty mou duši nenecháš v podsvětí. Zpívat nám bude sopranistka Karin Tini.

Sopranistka Karin Tini zaspívala část z kantáty od skladatele Johanna Ludviga Bacha. Doprovázela kapela Solercia, jejíž uměleckou vedoucí je Johanna Soler. Jedním z dánských národních skladatelů je Carl Nielsen. Kromě komponování to byl také dirigent a houslista. Napsal celkem 6 symfonií a my si teď poslechneme část z jeho symfonie číslo 4, opus 29. Tato symfonie má klasické 4 věty. Byla dokončena v roce 1916, tedy v době první světové války, která se také samozřejmě podepsala na jejím charakteru. My si teď poslechneme ale druhou větu, na které ten válečný charakter zase není až tak poznat. Ta věta má tempové označení poco allegretto a zastupuje skercovou větu ve symfonii.

Druhou větu ze symfonie číslo 4 od Karla Nielsena, významného dánského skladatele, nám zahrál Seattle Symphony Orchestra. Dirigoval Thomas Dausgaard. A teď tu je pozvánka k poslechu švédského stolu, který si budete moci poslechnout v tradičním čase v neděli od 19 hodin. A potom zazní hudba renesance, konkrétně renesance anglické. Bude tu Thomas Tallis a jeho zhudebnění novozákonního přikázání New Command.

0: Hudební tabule.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatara. Ta-da-da-da-da-ta, potisk, trička, bela, CZ.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
7: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Skvělou interpretaci nám nabídnul soubor The Tellis Scholars, který přednesl motéto Thomase Tellise New Commandment, nové přikázání. A teď se budeme chvilku věnovat festivalu Krumlov, jehož už 35. ročník se

0: Letos v Krumlově koná. Kolegyně Martina Klausová pozvala do studia velice zajímavého hosta, se kterým se bude bavit o jednom z mnoha projektů, který tento festival nabízí.
1: Milí posluchači, letos už po 35. se v krásném jihočeském městě Českém Krumlově uskuteční festival, mezinárodní hudební festival, který už dobře znáte, řada z vás tam jistě byla. No a letos už po 35. se uskuteční celá řada nádherných projektů. Ten letošní 35. ročník přinese dobré 20 hlavních programů, další 20 koncertů doprovodného programu. Bude se konat na 13 jedinečných místech a přinese i program, který je vlastně obohacením celého kulturního dění ve městě. No a kromě těch projektů, které na koncertech v Českém Krumlově zazní, budou tady uvedeny i dvě světové premiéry skladeb českých skladatelů. A jednou z těch světových premiér bude skladba, respektive skladby klaviristy a skladatele pana Tomáše Kačie. Já jsem moc ráda, že v tom nabitém programu, který teď už kolem toho festivalového dění běží, jste si našel čas i pro návštěvu na Rádiu Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Kačo, než se dotkneme konkrétně těch premiér a té hudby, která zazní na koncertě v Českém Krumlově, tak ve vašich životopisech je uváděno, že jste český skladatel, respektive český skladatel romského původu, ale vy řadu let už žijete trvale ve Spojených státech amerických. Tak kým se cítíte být v současné době?
2: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že je to pořád tak plus minus jako rozpolcený, jelikož už v Americe žiju přes 10 let, 12 asi v celku. A pořád vlastně mluvím anglicky, tak je to takový půl na půl, no, ale to Česko mi stále samozřejmě chybí a stále se cítím vnitřně, jako že jsem jako Čech a Rom.
1: Vy koncertujete po celém světě za tu dobu své kariéry, kterou máte za sebou, jste vystoupil na řadě významných míst, kromě toho také v Carnegie Hall, což je taková meta bašta řady muzikantů, ale možná tam jsou i jiné důležité momenty, které ve své kariéře považujete za podstatné. Je to ta Carnegie Hall, anebo jsou to třeba jiná setkání, jiná vystoupení, která považujete za nějaký přelom, mezník?
2: Kromě té Carnegie Hall tam bylo více těch míst. Mám takový pocit, jedním z nich je třeba před 2 nebo 3 lety, to bylo v Bruselu a to bylo, kde já jsem premiéroval vlastně skladbu Stronger Than Yesterday, která byla vlastně zakázka pro české předsednictví v Evropské unii. A tu jsme hráli i teda v Praze, v Rudolfinu a také v Bruselu, v takzvaném Bozár, té koncertní síni. A to bylo krásný, to bylo nádherný.
1: Já jsem vás uváděla jako klavíristu a skladatele. Když vystupujete jako klavírista, uvádíte výhradně svoje vlastní skladby a nebo se věnujete i jinému repertáru?
2: Je to tak půl na půl. Nikdy teda nevystupuju s klasikou jako takovou. A já si vždycky vlastně propůjčuju témata z klasické hudby, z populární hudby, z jazzové hudby nebo z různých vlastně žánrů. Propůjčuju si ty melodie, ty témata a předělávám si je do toho svého takového stylu nějakého.
1: Ano, takže vaše hudba se nedá vlastně zařadit asi do nějaké škatulky?
2: Asi nedá, no. Je to takový jako mixmaš.
1: Mixmaš. Vy se hrdě hlásíte k tomu, že jste romského původu. To je komunita, která obecně je velice hudebně nadaná. Cítíte tam ten potenciál, že to opravdu přišlo, nebo že ty vlivy v sobě máte, že řada Romů je velice hudebně nadaných, aniž by znali noty, aniž by měli nějaké odborné školení, prostě to tam v nich je. Cítíte to i vy sám v sobě, nebo měl jste nějaké klasické školení?
2: Víte, co zajímavé je to, že když se podívám na svoje rodiče nebo prarodiče, tak nikdo z nich nebyl nijak extrémně hudebně talentovaný. Jo, takže vlastně tady se tento stereotyp, že každý Rom to má v sobě, vlastně protiřečí, protože moji rodiče prostě jenom hudbu mají rádi jako každý jiný člověk, že jo? Ale nikdo se jako žádnému jako poloprofesionálnímu zpěvu nebo hraní na nějaký nástroj nevěnoval. A pak přišla generace teda mě a mojich sourozenců a všichni vlastně z nás jsme nějakým způsobem obdaření tím darem. Takže to je to zajímavé, no. Takže myslím si, že tady se ten stereotyp uplatnit nedá. A takže ten talent tam byl a samozřejmě ten talent je jedna věc, mít talent. A pak druhá věc je, jak s tím člověk hospodaří,
1: ano,
2: s tím udělá a jakou má sílu a vůli.
1: Což ve vašem případě se potkalo jedno s druhým, protože vy jste tu sílu, vůli a tu snahu měl.
2: Ano,
1: a proto vás to dovedlo tam, kde jste.
2: Ano, ano, je to ta disciplína, kterou vlastně jsem vděčný svému tátovi, který mě vlastně naučil tu disciplínu, protože bez té disciplíny vlastně člověk se jako nemůže nikam jako posunout nebo vyvinout. A spoustu věcí v tom mládí člověk nemá rád, že jo, nemá rád, jako nechce se mu sedět u toho piana, nebo nechce se učit, že jo, protože chce dělat věci, které ho jako baví víc, které jsou víc jako free, ale právě tam se ukáže, jestli ten člověk opravdu jako na to má, nebo jestli je proto stvořen, když překoná to, dělat to, co ho nebaví, tak, aby ho to bavilo.
1: Vy se věnujete tedy z velké části také komponování. Když komponujete si, tak říkajíc, do šuplíku anebo na objednávku, nebo jsou tam, potkává se to obojí?
2: Potkává se to obojí, ale většinou to bývá na zakázku. Mm-hmm. A do šuplíku si občas taky něco napíšu, ale většinou to jsou písničky, které mě třeba napadnou, nebo nějaký motiv, z kterého udělám klavírní jenom věc, ale většinou jsou to zakázky.
1: Teď jsem tedy říkala, že vlastně se s vámi budeme moci setkat v Českém Krumlově. Koncert je tento pátek 24. července, kdy vystoupíte v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově. Jednak tam vystoupíte a jednak tam právě zazní, jak už jsem říkala, ve světové premiéře vaše skladba. Ale když bych tedy pohovořila o programu toho koncertu, tak musím zmínit, že nejprve tam zazní houslový koncert D-dur Johannesa Brahmse, kde solový part bude hrát jeho korejská houslistka Boha Moon. A poté už bude znít vaše hudba a ještě tam vystoupí orchestr Prague Philharmonia, proslulý tedy český orchestr, který bude hrát pod taktovkou mladého dirigenta Jiřího Habarta. Ve druhé půlce toho programu zazní ve světové premiéře skladba Labyrint světa a Ráj srdce, ale ještě předtím, před přestávkou, bude jiná vaše skladba. Co to bude?
2: Bude to skladba, kterou jsem složil pro tu houslistku Boha Moon. Skladba se nazývá, je to vlastně Píseň beze slov. A je to taková, bych řekl, svěží, kratší skladbička, která má asi 6 minut.
1: A vy tam doprovodíte Bohu Moon?
2: Ne, je to jenom pro orchester a housle.
1: Takže tak já jsem viděla právě záběr ze zkoušky s klavírem, takže to byla klavírní zkouška, ale bude to skladba pro housle a klavír, pro housle a orchestr.
2: Ano, tak. Přesně, bude to s orchestrem.
1: Tak to budu velmi zvědavá, protože s tím klavírním doprovodem moc se mi to líbilo. Je to velmi melodické, krásná melodie, romantická, nebo ten kousek, co tam byl, takový romantický, tak to se těšíme. A ta skladba vznikla pro Bohu Moon přímo pro ní. Vy už jste s ní někdy spolupracoval?
2: Ne, nikdy jsem s ní nespolupracoval. A
1: ze strany festivalu byla
2: poptávka. Ano, ze strany
1: poptávka.
2: Festivalu přišla poptávka, jestli bych nechtěl něco zkomponovat pro Bohu.
1: No a ta druhá půlka, ta už bude patřit světové premiéře toho díla Labyrint světa a Ráj srdce. To je skladba orchestrální. A vy si v ní zahrajete klavírní solo, říkám to správně?
2: Je to skladba pro orchestr a klavír, ano.
1: Jak bychom ji mohli nazvat? Je to koncert nebo je to nějaká svita, symfonie?
2: Dá se to nazvat jako svita, je to vnitřně rozděleno do 6 částí. Ty části nejsou pojmenované nijak, ale je to vlastně 1 až 6, jenom číselně. A určitě to není klavírní koncert, který má 3 věty, ale je to
1: šestidílný, řekněme.
2: Šestidílná nebo šestidílná svita.
1: Samozřejmě ten název odkazuje na Jana Amose Komenského. Je to skutečně tak, že jste se inspiroval tím jeho dílem?
2: Ano, ano, je to vlastně založeno na Labyrintu světa a Ráje srdce od pana Komenského.
1: Pardon, nějakým způsobem se tam dotýkáte těch témat, co on tam zpracovává, nebo jakým způsobem jste toho Komenského a tu knížku propojil s tou hudbou?
2: Ono stejně tak, jak ta kniha má 2 části, je rozdělena do 2 části, tak původně tahle celá svita byla napsaná na 2 části, také na 2 části. A jelikož časové možnosti nám nedovolily zahrát celou tu skladbu, tak jsme vybrali jenom tu první část, protože vlastně těch 12 částí je ta celková délka té skladby v tom originálním provedení a to je přes 70 minut hudby. Takže ta první část by měla vlastně vyjadřovat to, co vyjadřuje ta první část té knihy. To znamená vlastně ta hlavní role, hlavní osoba té knize tápe a hledá a zkouší ten svět a pořád nemůže najít takové to vnitřní uspokojení a prochází si temným obdobím a ta hudba to vlastně všechno zprostředkovává. Takže v té hudbě je cítit, je tam spousta tajemna, je tam spousta temnoty, ale spousta naděje taky. Ale pak to zase spadne do té temnoty, protože ten poutník vlastně neví, tápe a pořád mu tam něco tíhne někam a pak zase, takže je to takové, jak se říká, hore dole.
1: Vy sám říkáte, že vlastně v tom originálním znění ta skladba je daleko delší, daleko rozsáhlejší, takže nevznikla přímo pro Český Krumlov. Pro jakou příležitost byla zkomponována?
2: To byla zakázka pro jiný projekt, kterým osud nepřál.
1: Mm-hmm. Ale takže se to nakonec neuskutečnilo.
2: Neuskutečnilo se to, ale skladba byla napsaná a chovala se vlastně do šuplíku.
1: Mm-hmm. Takže je to starší dílko, nebo kdy to tak
2: bylo? No, asi 2 roky zpátky je to, 2 nebo 3.
1: Takže opravdu teď je tedy světová premiéra vlastně té první půle, řekněme, a ta druhá ještě zůstává.
2: Ano.
1: Ta zůstává ještě připravena pro svůj čas.
2: Ano. A ono to původně bylo taky psané pro Pražskou filharmonii, takže přímo pro to těleso. Takže je to vlastně, jako mám velkou radost, že se to takhle přihodilo, že ten festival v Českém Krumlově, že to oslovilo a že se to krásně vlastně spojuje s tím celým tématem tohoto ročníku festivalu, což je Labyrint. Mm-hmm. Takže
1: se to přímo nabízí.
2: Takže se to přímo nabízí, ano.
1: Vy jste říkal, že to vlastně není koncert pro klavír a orchestr, to znamená, ten klavírní part je organicky začleněn do té partitury?
2: Ano, přesně tak. Hmm. Není to stěžejně jenom o klavíru, ale jsou tam obrovské plochy, které patří pouze orchestru.
1: Hmm. Ještě mě napadá jedna věc. Vy sám říkáte, že když hrajete a ty vaše skladby nejsou zcela ryze, klasicky řekněme, zaměřené, nebo nejsou ryze v tom klasickém formátu, klasické formě, vy také hodně, když sám hrajete, improvizujete. Když teď hrajete s orchestrem, nesvádí vás to také si tam trošičku zaimprovizovat, abyste nerozhodil kolegy?
2: No, abychom uvedli věci na pravou míru, já i když hraju s tím orchestrem, tak improvizuju.
1: No.
2: Pořád improvizuju, protože vlastně, jelikož vím, co orchestr hraje, tak já mám to v svém partu, vím, kde musím hrát to, abychom se s tím orchestrem jako sešli. A taky mám dlouhá tanský plochy, kde mám jenom volno, kde mám prázdno, to znamená, že vlastně tady můžeš jako čarovat.
1: Mm-hmm.
2: To, co mě na tom baví nejvíc, je, že pokaždé je to jiné. A pokaždé, když slyším ten orchestr, jako třeba dneska jsme měli zkoušku a vlastně poprvé jsem slyšel, jak ten orchestr zní, tak mě najednou napadly úplně jiné věci. Najednou jsem si ty svoje party, kde jsem původně myslel, že tady, dobře, tak tady hrát nebudu, protože ten orchestr hraje sám, a možná tady budu hrát toto. Najednou jsem to musel vyškrtat, protože se mě to nelíbilo a najednou se mi líbilo něco jiného. Takže to je krásný na tom, že
1: v tu chvíli prostě přijde ta inspirace, která vás zavede trošku jinam.
2: Ano.
1: No tak to bude asi velké překvapení možná i pro orchestra, pro dirigenta, jak nakonec ta premiéra dopadne. V každém případě myslím, že to bude opravdu velký zážitek, tak pokud ještě někdo stíhá, tak zveme na tento koncert 24. července do Českého Krumlova. Pokud ne, tak budeme doufat, že bude zase nějaká další příležitost, kdy budeme pana Tomáše Kača moci přivítat tady v České republice. Máte občas nějaké projekty tady v České republice, třeba kromě toho Krumlova teď?
2: Ano, vlastně jezdím do Česka pravidelně zhruba 2x až 3x do roka. A kromě koncertu taky pořádám, dělám workshopy ve Zuškách pro studenty, takové semináře, kde vlastně já sdílím ten svůj příběh, tu svoji story a to, jaký je rozdíl mezi studováním v Česku a v Americe. A vlastně všechny ty překážky, které jsem musel překonat, tak to sdílím s žákama nebo se studentama a pak jim dávám taky jakože masterclass u piana. Takže tyhle ty věci dělám moc rád, jako rád sdílím svůj dar a svůj talent a svůj znalosti. A pak budu tady zase v listopadu, kde budu hrát se Zlínskou filharmonií svoje věci. Takže
1: příležitost určitě bude.
2: Ano.
1: Ostatně je také možné se podívat na vaše webové stránky, které jsou velmi snadno dohledatelné. Já jsem moc ráda, pane Kačo, že jste si na nás udělal čas a ráda jsem vás osobně tady poznala v našem vysílacím studiu. Budeme se těšit na vaše další projekty, na vaše další návštěvy a přeju, ať se vám daří tak jako doposud. Díky za návštěvu.
2: Děkuji moc krát za pozvání.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Známou Luisinu Polku od Bedřicha Smetany jsme v orchestrální úpravě skladatele Iša Krejčího slyšeli v nahrávce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dirigoval Vladimír Válek. Skladatel Sergej Prokofjev je autorem dvou houslových koncertů. Ten první vznikal během první světové války, ten druhý měl premiéru v roce 1935 v Madridu. My si z něho teď poslechneme třetí, tedy závěrečnou větu s tempovým označením Allegro ben marcato. Hrát nám bude houslista Nikolaj Znajder.

0: Houslista Nikolaj Znajder zahrál závěr koncertu číslo 2 G-moll od Sergeje Prokofjeva. Doprovázel ho symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, dirigoval Maris Jansons. Jedním z významných barokních skladatelů Francie byl Marin Marais, který se proslavil především jako originální a výjimečný hráč na violu da gamba. My si teď poslechneme část z jeho suity A-moll pro dvě violy da gamba. Zazní rondo.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Co čteš, mami?
4: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuju, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Výhry! Slevy! Zábava!
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Rondo ze svity Amol od Mariana Maréze nám zahráli gambisté Wieland Kaiken a Kaori Uemura. Na čembalo je doprovázel Robert Conan. Posloucháte stanici Klasik Praha, kterou si můžete naladit na frekvenci 98,7. Poslouchat nás se můžete také prostřednictvím mobilních zařízení, v digitálním vysílání DAB nebo přímo z našich webových stránek, které najdete na adrese www.klasikpraha.cz. Na těchto stránkách najdete kromě kulturních tipů a aktualit také podcasty některých pořadů. Dnes je čtvrtek 23. července, přesně teď je 17 hodin. A ve vysílání budeme pokračovat hudbou švédského skladatele Huga Alfvéna. Bude to tanec pastýřky v úpravě pro pozoun a klavír.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Pozounista Christian Lindberg předvedl velice pozoruhodný výkon. Zahrál nám tanec Pastýřky od Huga Alfvéna. Na klavír ho doprovázel Roland Penttinen.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: CDčko, které vám tento týden chceme představit, vyšlo ve vydavatelství Deutsche Grammophon a najdeme na něm hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Nahrávku pořídil Evropský komorní orchestr s dirigentem Janikem Nezet-Segénem a najdeme na ní dvě původně nedokončené a po smrti Mozartově dopsané skladby. Tou nejznámější je Requiem d-moll z roku 1791, úplně poslední Mozartova skladba, během jejíž tvorby zemřel. To dopsal jeho žák Franz Xaver Süssmayr. Tou druhou nedokončenou skladbou je mše C-moll, kterou Mozart psal 8 let před svou smrtí a nedokončil ji z dodnes neznámých důvodů. Chybí většina částí kréda a zcela také chybí Agnus Dei, úplně závěrečná část mše. Tuto část dokomponoval německý muzikolog Ulrich Leisinger. A my si jako ukázku z tohoto CD teď poslechneme část Kyrie z Mozartovy Velké mše C-moll. Diriguje Janik Nezet-Segén, hraje Chamber Orchestra of Europe, Evropský komorní orchestr.

podání orchestru, sboru a solistů Evropského komorního orchestru zařízení dirigenta Janika Nezet-Segena zaznělo Kyrie z Mozartovy Velké mše C-moll. Mše, která byla dokončena až nyní díky muzikologovi Ulrichu Leisingerovi. A najdeme ji na desce společnosti Deutsche Grammophon společně s Requiem D-moll, také od Mozarta. Následuje hudba filmová. Poslechneme si téma z filmu Exodus, který byl natočen v roce 1960 a odehrává se v době druhé světové války. Hudbu k tomuto filmu napsal Ernst Gold a zahrají nám ji filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze hudby v miléniu zopakujeme pořad, který navštívila jedna z nejvýraznějších pěvkyní naší současné scény, mezzosopranistka Bella Adamova. Majitelka hlasu s krásnou sametovou barvou, která se věnuje zejména písním a sestavuje své vlastní originální programy. Bude hovořit nejen o Mahlerovi, ale také třeba o svých vysněných operních rolích. Reprízu poslouchejte v úterý 28. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Výhry.
9: Slevy.
8: Zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
14: A tomu říkáte rychle?
16: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
17: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Klavírista Ivan Klánský přednesl Nocturno des Dur z opusu 27 od Friderika Chopéna. Následuje Únos ze Sarajlu, opera Wolfganga Amadea Mozarta. My si z ní teď poslechneme duet dvou hlavních mužských rolí, Pedrilla a Osmina, Vivat Bacchus ze druhého dějství. Zpívat nám budou tenorista Paul Schweinester a basista Franz Josef Selig.

Paul Schweinester a Franz Josef Ziehlich zaspívali duet Pedrilla a Osmína z opery Únos ze Serailu od Mozarta. Doprovázel Evropský komorní orchestr.

Mistr dirigoval Jany Knezet Segén. Edward Elgar, symfonie číslo 2, S. Dur. To je název další skladby, kterou si poslechneme. Tato symfonie byla dokončena v únoru roku 1911 a Elgar ji věnoval památce anglického krále Edwarda VII., který zemřel necelý rok před dokončením této symfonie. My si z díla poslechneme čtvrtou závěrečnou větu Moderato e maestoso.

0: Závěrečnou čtvrtou větu ze symfonie S-dur číslo 2 od Edwarda Elgara zahrál Filharmonia Orchestra. Dirigoval Andrew Davies. Nyní bych vás chtěl pozvat k poslechu hudby Stříbrného plátna, konkrétně na středu 29. července večer, a potom si poslechneme část ze skladby Te Deum, Tebe Bože chválíme, od skladatele Františka Xavera Richtera. Zazní devátá část In te Domine speravi, V tebe, Pane, doufám.
1: Klasik Praha.
2: Stalo se nemyslitelné, legendární akční hrdina Chuck Norris zemřel. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na legendární akční hrdiny. Vedle Chucka Norrise jsou tu třeba Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: roir.cz. Co to je?
5: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
4: A kde je háček?
5: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
6: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
7: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
10: Třikrát zelená smažák! Říkej!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Už tam budem?
13: Nech toho!
12: Později už tam bude.
13: Přestaň! Chtí mě vedro!
14: Pohodová cesta? To chce kuře.
12: Mňam.
14: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
17: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
18: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
19: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Ladíte Klasik Praha.

Část z hymnu Te Deum Laudamus, tebe Bože chválíme, od Františka Xavera Richtera zaspíval a zahrál sbor a orchestr Czech Ensemble Barok. To vše za dirigentského řízení Romana Válka. Autorem další skladby je italský skladatel a violončelista Luigi Boccherini z druhé poloviny 18. století. Zmínil jsem, že byl violončelista, a tak si poslechneme část z jeho violončelového koncertu B-dur. Druhou větu Adagio přednese Ludovít Canta.

0: Violončelista Ludovít Kanta a kapela Istropolitána s dirigentem Péterem Breinerem přednesli Adagio z koncertu B-dur od Luigiho Boccheriniho. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je čtvrtek 23. července, je 18.00 a já tu mám pro vás připraveny dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Stavební úřad ve Zlíně vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém paťovském areálu v centru města. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech teprve včera odpoledne. Majitel objektu již dříve uvedl, že je připraven objekt převzít a odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Pro bourání má již prý vybranou odbornou firmu. Hasiči však zatím objekt společnosti nepředali, takže zůstává v platnosti zákaz vstupu do celého areálu. Miliony lidí v chatbotech nacházejí náhradu blízkosti druhého člověka a útěchu ze zranění v traumatických vztazích. Čím věrněji však umělá inteligence napodobuje vztahy, tím silnější jsou obavy z citové závislosti. Čína proto začala AI společníky přísně omezovat. Důvod je zřejmý. Obavy z rostoucí psychické závislosti na stále sofistikovanějších programech. V čínském kontextu jde o palčivý problém. Tamní mládež čelí hluboké sociální izolaci, frustraci a úbytku ekonomických příležitostí. AI společníci mají vedle terapeutického přínosu i velmi temnou stránku. Dokážou manipulovat, citově vydírat nebo narušovat soukromí. Odborníci také upozorňují, že za čínským tažením proti AI společníkům stojí ještě jeden ryze pragmatický národní zájem – snaha přimět mladou generaci k zakládání reálných rodin. Opera Malý princ od současné britské skladatelky Rachel Portman podle známé stejnojmenné knihy Antoana de Saint-Exupéryho bude mít premiéru zítra v pátek 24. července na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Režie se ujal šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař. Hlavní role je napsána pro chlapecký soprán, v představeních alternují 3 chlapci ve věku od 9 do 11 let. Na otáčivém hledišti můžete tuto operu navštívit od zítřka až do 9. srpna. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku místy na severovýchodě republiky po celou noc čekejte slabé přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů Celsia, při slabém větru až 5 stupňů. Ale v oblasti Krušných hor a Šumavy může být i slabý mráz. Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě převážně oblačno. Zvláště na severovýchodě se také místy vyskytnou slabé přeháňky. Později odpoledne a večer od západu bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Slovenská filharmonie s dirigentem Richardem Heymanem zahrála Vojenský pochod od Camille Saint-Saense. Možná se to zdá trošku paradoxní, ale z hudebního hlediska vlastně pochod patří mezi tance. A my si teď jeden opravdový tanec, a to uherský, poslechneme. Jeho autorem je Johannes Brahms, bude se jednat o uherský tanec číslo 9 e-moll.

Devátý uherský tanec od Johannesa Brahmse zahrál Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Némem Jervim. Rovněž další skladba bude v hybnějším tempu. Poslechneme si Bukurešť, rumunskou lidovou píseň, kterou upravil Štefan Konc.

Vyslechli jsme skladbu Bukurešť, kterou zaranžoval Štefan Konc. Hrála nám houslistka Liza Batyashvili a doprovázel symfonický orchestr berlínského rozhlasu. Ferdinand Tobias Richter, to je jméno skladatele z druhé poloviny 17. a samého počátku 18. století. Richter byl dvorním varhaníkem císaře Leopolda I. a jeho skladbu k poctě svatého Jana Nepomuckého nám teď zahrají a zaspívají členové souboru Muzika Antiqua Praha s uměleckým vedoucím Pavlem Klikarem.

Vyslechli jsme moteto k poctě svatého Jana Nepomuckého od skladatele Ferdinanda Tobiase Richtera. Zpívali Anna Hlavenková soprán, Petra Noskajová mezzosoprán, Lubomír Moravec kontratenor, Stanislav Předota tenor a Michael Pospíšil bas. Hrál soubor Muzika Antiqua Praha, uměleckým vedoucím je Pavel Klikar. Rád bych vás teď pozval k poslechu našich dnešních večerů, našich dnešních pořadů na dnešní večer. Od 19 hodin si budete moci poslechnout pořad z archivu osobností. Hostem dnešního pořadu bude český herec a moderátor Petr Vondráček, který bude vyprávět samozřejmě nejen o hereckých zkušenostech, ale také o hudbě, protože je frontmanem skupiny Lokomotiva, která se inspiruje klasickým rock'n'rollem. Od 19 hodin si poslechneme koncert bez smokingu, dnes filmový. Filharmonika della Scala bude hrát hudbu z filmů, ke kterým hudbu napsal Nino Rota. A od 22 hodin si budete moci poslechnout slavná auditoria s Jiřím Vejvodou. Tentokrát to bude takové malé srovnání dvou skladatelských soutěží. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, ta druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji.

0: Vyslechli jsme skerco na půdorysu tradičního českého tance Furiant, a to z klavírního kvintetu číslo 2 a dur od Antonína Dvořáka. Hrál Pavel Haas kvartet a hostující klavírista Boris Gildburg. Nyní tu je pozvánka k poslechu hudby podle kalendáře, kterou vysíláme každý týden vždy v pátek od 19 hodin, to znamená i zítra v pátek 24. Potom si poslechneme Goldbergovské variace, konkrétně variaci číslo 10.
1: Klasik Praha.
2: Především opery Arlésanka a Adriana Lecouvrère proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmi v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: roier.cz. Co to je?
5: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
4: A kde je háček?
5: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
6: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Ratatararata, trička ratatadadadata.

0: potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Jsme Klasik Praha.

0: Desátou variaci z Goldbergovských variací Johanna Sebastiana Bacha zahrál Mahan Esfahani. Teď bych vám rád pustil rozhovor, který natočil Jaromír Nosek, jeden z protagonistů chystaných představení Zelenkova oratoria sub olea pacis et palma virtutis. Už jsem se zmínil, že Muzika Florea uvede tyto koncerty představení 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze a Jaromír Nosek nám teď k události řekne něco blíže.
1: Milí posluchači, v závěru měsíce července se ve studiu Hrdinů v Praze uskuteční mimořádné provedení nového nastudování díla Jana Dismase Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis. A je to dílo, které bude provedeno, jak už jsem říkala, na konci července, konkrétně 29. a 30. A to v nastudování souboru Muzika Florea s jeho uměleckým vedoucím Markem Štrinclem. Ale je to dílo veliké, monumentální, takže tam bude spolupracovat řada dalších souborů a solistů, například sbor Collegium Floreum, divadelní spolek Lauriger, divadelně taneční soubor Impudici, řada solistů v pěveckých partech Anna Hlavenková, ku příkladu Dora Pavlíková, Kamila Mazalová, Vincenc Ignác Novotný, Martin Javor a Jaromír Nosek. No a basista pan Jaromír Nosek je teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha. Já jsem ráda, že jste přišel. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vaše jméno a váš hlas znají i naši posluchači z řady nahrávek. Samozřejmě ti, kteří chodí na koncerty, především staré hudby, ti se s vámi také pravidelně setkávají, protože vy jste vyhledávaným představitelem právě těch basových rolí, především staršího repertoáru. Tak prozraďte nám, co vás přivedlo buď ke zpěvu, anebo potom vlastně k zájmu právě o tu starší hudbu v tom zpívání.
2: No já jsem začínal vlastně v 7 letech hrát na klavír. Vychodil jsem oba cykly základní umělecké školy a zpíval jsem, nějak jsem se tomu nevěnoval intenzivně, až potom asi v 16 letech jsem nejdřív nastoupil k nám u nás na gymnáziu Ohradní do sboru a na jedné vánoční akademii maminka mě slyšela a říkala, no to by jsem tam tak slyšela výrazně, tak možná by si mohl zpívat, to je jako zdravý, že jo. A měla nějakého známého. Maminka je projektantka, její kolega taky byl projektant, ale zároveň právě zájmově jako se zpíval prostě v pražském mužském sboru. A sehnal jí kontakt na Karla Nedumu, což je učitel zpěvu a ředitel na základní městské škole na Zbraslavi, kam jsem teda začal v těch vlastně 17 letech chodit na hodiny. A pan profesor mě proto tak nadchnul, to je prostě skvělý energií naplněný člověk, který opravdu dokáže nesmírně inspirovat. A takže jsem se tomu začal věnovat, hrozně mě to bavilo, a docela jsem měl i pocit, že mi to jde, takže jsem potom absolvování gymnázia, jsem nejdřív nastoupil na pedagogickou fakultu na obor český jazyk a hudební výchova a posléze po dvou letech jsem teda přestoupil z češtiny na sbormistrovství a zároveň jsem začal studovat zpěv na konzervatoři už potom u Jiřího Kotouče, který teda nás zrovna před asi 3 týdny opustil. A tam jsem se nějak dál rozvíjel a tím, že Jirka se té staré hudbě hodně věnoval, tak jsme hodně zpívali i různé nejen árie, ale i písně, i renesanční, i barokní. A vlastně původně to nebylo tak, že bych úplně se chtěl věnovat jenom jako renesanční barokní muzice, ale prostě po absolvování konzervatoře a v průběhu pak ještě studia na akademii, když už jsem začal vlastně okolo roku 2006 fungovat jako profesionální zpěvák a ty nabídky přicházely vlastně hlavně od barokních a renesančních ansámblů, takže vlastně úplně první, tady jsme před naším rozhovorem zmínili Stanislava Předotu, tak vlastně úplně první koncert, který já jsem absolvoval jako na, řekněme, profesionální pódiu, tak bylo právě se souborem Fraternitas Literatorum a to bylo někdy v prosinci už v roce 2004 snad dokonce. No.
1: Takže vlastně cesty osudu vás přivedly k tomu, co vás momentálně vytěžuje nejvíc a to je především ta stará hudba. Vy jste od té doby spolupracoval s celou řadou souborů, opravdu těch nejrenomovanějších, které se věnují té staré hudbě, počínaje tedy Muzikou Floreou a řadou tedy dalších. Byl jste i členem souboru Collegium Vocale. Se souborem Muzika Florea spolupracujete už dlouhou dobu?
2: Ano, se souborem Muzika Florea to už bude určitě takových 15-17 let bych typoval, kdy začala taková první spolupráce. Ono třeba Muzika Florea na rozdíl od Collegia Vocale 1704 funguje trošku jiným způsobem, nebo Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704, to jsou prostě orchestr a sbor vlastně zpěváků, kde pro těch projektů je hodně, je tam nějaké relativně, aspoň v tom pěveckém obsazení, takové stále fixní obsazení, řekněme.
1: Ano, jádro, zdravé jádro,
2: řekněme. Takže tam jsem skoro asi 10 let jsem tam byl jako stálý člen, když to muzika Florea spíš většinou, nebo v posledních letech aspoň dělá takové spíš komornější třeba projekty. Má několik instrumentalistů, kteří jsou právě tím zdravým jádrem tam, ale vlastně na ty vokální party, když teda dělají zrovna vokálně instrumentálně nějaké dílo, tak teď vlastně v posledních, taky už je to třeba 10 let, mají Collegium Floreum, což je vlastně zase soubor takových, řekněme, profesionálních a poloprofesionálních zpěváků, kteří většinou mají nějaké ještě jiné zaměstnání a tomu zpěvu se věnují buď to ve volném čase, nebo třeba mají vystudovanou nějakou školu, ale nemohou se tomu z různých důvodů věnovat plnohodnotně. Tak to je ten rozdíl mezi Collegium a muzikou Floreu, ale nebylo tomu vždycky tak, takže před těmi 17 lety. Já teď konce nevybavím úplně přesně, co byl můj první projekt s muzikou Floreou, ale pamatuju si, že jsme dělali třeba jako Janovy pašie a bylo to tím způsobem, že jsme zpívali i sbory, i sola, a teď v poslední dobou spíš je to tam tak, že si vlastně muzika Florea najímá profesionální zpěváky jako na ty solové party. Ale ta spolupráce je dlouhá, není tak intenzivní, není jako stále jako probíhající neustále za sebou, ale letos se to zrovna sešlo hezky, že vlastně těch projektů, koncertů s muzikou Floreou mám víc. Takže je to fajn. A je to vždycky fajn spolupráce, protože Marek prostě je výrazná, velmi svébytná a svérázná osobnost a to se projevuje i potom vlastně v té muzice, jak ji dělá. Že je to často experimentální, nebojí se prostě různých extrémů a je to prostě vždycky zajímavé a často překvapivé.
1: Už jste sám zmínil, že muzika Florea a Marek Štrnsl připravují řadu různých projektů, ať už jsou to právě třeba koncertní provedení oper nebo jiných velkých děl, oratorií, ale nebo také koncerty jako takové. Čemu vy dáváte přednost, co je vám bližší? Koncerty nebo právě třeba opery, operní představení?
2: Já mám to obrovské štěstí, jako určitě vy taky a spousta lidí, že opravdu má tu práci jako koníčka. Mě baví strašně moc koncerty, z různých důvodů strašně baví opera. Vlastně poslední léta teď mám možnost spolupracovat poměrně intenzivně s Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích a s šéfem tamní opery Tomášem Ondřejem Pilařem. A je to pro mě zase obrovská změna po těch dlouhých letech, kdy jsem hlavně, ať už jako ansámblový nebo sborový nebo solový zpěvák, vlastně hlavně zpíval barokní nebo renesanční muziku, což je krásný, je to nesmírně povznášející a člověk opravdu může, nebo interpret může na těch koncertech a na zkouškách řešit naprosté hudební detaily. Je to jako čistý produkt. Tak zas ta opera je strašně zábavná v tom, že ta muzika je tam samozřejmě strašně důležitá, zpěv je nesmírně důležitý, musíte, je vlastně to klade úplně jiné nároky, nebo ne úplně jiné, ale trochu jiné nároky, protože když zpíváte s moderním orchestrem, tak ten zvuk toho orchestru je větší, hraje se samozřejmě na vyšší ladění moderní. Musíte uspívat velký prostor v divadle, ale k tomu ještě musíte hrát, musíte stvárnit postavu, jste tam v neustálé interakci. Na každém tom představení se jako něco stane, něco nepředvídatelného. Já nevím, nerozsvítí se světla, nebo kolega třeba trošku změní aranžma. Je to prostě živý produkt, nesmírně zábavný, je tam kolem toho spousta lidí a mám rád obojí. A jako moc rád bych dál pokračoval na obou těch rovinách, protože každá přináší něco jiného a každá obohacuje i tu druhou. Navzájem jako se to hezky propojuje, doplňuje a to mě
1: dá
2: na
1: se
2: tom,
1: z toho ano, čerpat.
2: Čerpat přesně tak z obojího.
1: My chceme teď pozvat také na tu dvojici koncertů, které jsem zmínila v úvodu, a sice tedy 29. a 30. července, kdy soubor Muzika Florea tedy uvede nové scénické nastudování díla Jana Dismase Zelenky Supela Pacis et Palma Virtutis. Zelenka je samozřejmě velikán české hudby, dnes je po právu řazen po bok barokního skladatele Johanna Sebastiana Bacha. To dílo je opravdu mimořádné. Jak o něm můžeme mluvit? Je to opera, je to melodram, nebo jakou to má vlastně formu?
2: No je to taková, jak to říct, je to...
1: Protože říkám-li, bude uvedeno scénické provedení, tak je jasné, že to není koncertní...
2: Ne, je to normálně pro scénické provedení. Jsou tam všechny možné složky, které si na divadle můžete představit. Je to vlastně plnohodnotná opera i stanci, ale zároveň tam je i složka činoherní, budou tam mají činoherci, kteří budou na latinský text, na to jsem hrozně zvědavý, zpíváme v latině a i se tam bude odehrávat činohra v latině. Budou tam titulky samozřejmě v češtině, aby tomu lidé rozuměli. Takže na to já jsem hrozně zvědavý, protože ničeho podobného jsem se ještě neúčastnil, nebo účastnil jsem se třeba nějakých činoherních představení s hudbou, třeba v Národním divadle Raduze a Maholy jsme dělali, nebo Pána z Prasečku a Vestavském, ale tohle opravdu bude opera. Do toho budou černohrdní čísla v té latině, na to jsem zvědavý. Jsou tam úžasné tanečnice a zároveň ta opera vlastně má takový jednak slavnostní, charakter, je to korunovační opera, je to u příležitosti korunovace císaře Karla VI. Českým králem v roce 1723 na podzim, ale zároveň tím, že vlastně v tom ději se odkazuje na českého patrona svatého Václava a hodně se tam řeší právě ty vlastnosti, jako je ctnost a zbožnost. Takže vlastně to má takový přesah až jako oratorní. Mm-hmm. Takže opravdu, jako, ať už si představíte žánr činoherní, tam bude tam balet, bude tam opera a vlastně oratorium. Jako nesmírně komplexní, velkolepý zážitek. Samozřejmě ta opera je trochu seškrtaná oproti originálu, ale prostě bude to určitě krásný. No.
1: Sám jste říkal, že vlastně hlavní postavou je tedy svatý Václav, okolo kterého se to celé točí. Má ta opera nějaký děj v tom slova smyslu operním, tak jak jsme zvyklí, s nějakou zápletkou?
2: Trochu. Odehrávají se také scény, kdy vlastně svatý Václav vítězí nad kacíři. Jsou tam samé scény předávání těch korunovačních klenotů, kdy ty jednotlivé postavy alegorické odmítají, až teda nakonec ty dvě, ta Konstanca e Forteca, což je vlastně stálost a síla, což byly ty atributy Karla VI., tak ty potom nakonec teda přijmou tu korunu. Ani svatý Václav ji nepřijme vlastně. Takže jsou tam takové prvky dějové, tam trochu jsou, ale samozřejmě tím slavnostním charakterem je to trošku oproti opeře klasické, je to určitě statičtější a jako méně dějové, ale spíš opravdu oslavné, ale velkolepé v té vizuální i hudební složce.
1: Říkáte, ta vizuální složka tam také bude hrát roli. To scénické provedení není klasické operní provedení na scéně, ale přeci jenom to není koncertní provedení. To znamená pro vás, zpěváky, znamená to, že vy se tam hýbete, gestikulujete. Jaký je rozdíl mezi tedy tím operním třeba zpíváním, koncertním provedením a právě tímhletím scénickým, které budete provádět vy? Je ta gestika jiná nebo mimika jiná?
2: Je to, když bychom vzali, můžeme mít koncert, potom může být nějaké poloscénické provedení, kde teda člověk ještě třeba může mít trošku noty a tak jako v náznaku se tam něco odehrává. Tohle vlastně je plnohodnotné prostě scénické provedení, ale je to samozřejmě tím, že je tam snaha to udělat to co nejautentičtěji, ale ne muzeálně, tak vlastně my tam v rámci tedy stylu, ta herecká akce se bude odehrát především jako v barokní gestice, ale zároveň paní režisérka klade důraz na to, abychom v tom výrazu, aby jsme byli autentičtí, ve smyslu, aby jsme to byli my pořád, aby z nás vyzařovala energie, aby by to korespondovalo třeba s tím textem, který zpíváme. Takže je to normálně plnohodnotné představení, jako kdyby se dělala barokní opera.
1: Kostýmované,
2: ano, je to kostýmované. Tak vlastně je to, jako kdyby se dělala barokní opera autenticky. Jo, no vlastně i ta barokní opera samozřejmě se dá dělat různým způsobem, ať už úplně normálně činoherně, nebo vlastně i v rámci gestiky se dají dělat jako různé legrácky k tomu. Tak to asi nebude ten případ, ale je to normálně s kostýmy, asi nebude ta scéna nějak zvláště bohatá, myslím teď jako co do nějakých kulis a tak, ale i to tam do určité míry bude.
1: Takže to nastudování se bude snažit vycházet z té dobové praxe, tak jak
2: ano,
1: to bylo?
2: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Myslím, že tam jako opravdu je snaha o to udělat tak, jak to tenkrát proběhlo, byť teda v trochu zkrácené formě, opravdu autenticky podle poznámek i snad v libretu a v notách, podle toho prostě na scéně, které ty alegorické postavy mají být, tak tam budou a všechno z toho odehraje prostě autenticky.
1: Ještě jsme se vlastně nedotkli té hudební stránky. Jaký je pro vás jako pro zpěváka Jan Dysma Zelenka?
2: Jan Dysma Zelenka je velice různorodý. A my jsme dělali s kolegem 1704 kdysi i nějaká hodně raná díla a to, jak člověk samozřejmě poslouchá ten celek, ale hodně se soustředí třeba na tu svoji linku, na ten svůj part, jaký to má charakter. A u Jana Dysma Zelenky je zajímavé, že on zpočátku v těch prvních letech, alespoň co já jsem měl možnost poznat, tak třeba zrovna basový part je v takové poměrně příjemné poloze zpěvná, jako střední vyšší poloha. A potom postupně, nebo když si došlo k nějakému zlomu, se najednou dostává do takové poměrně jako exponované vysoké polohy. Kdy často třeba v těch mších, které jsme tím naspívali spoustu, tak občas tam třeba zpíváme unisono s tenorem, nebo občas i se dostaneme na dně. Je to jako hodně, často je to exponované. Byť potom třeba v těch solových áriích zase nechybí velikánský skoky, zase do velkých hloubek, prostě přes dvě oktávy třeba. Asi to souvisí s tím, že Zelenka byl vlastně kontrabasista, zřejmě byl dost dobrý, až virtuózní kontrabasista, takže vlastně i do té basové linky to tam prostě dával velký skoky. Takže ty party jsou vždycky, kromě toho raného období, kde opravdu to zpívá příjemně, tak potom dál je to náročné, ale myslím, že velmi efektivní. A to platí i pro Supola a Pácis, aspoň pro ty basové árie, které tam jsou dohromady tři, byť teda jedna ta prostřední je v tomto našem provedení vyřazena, tak jsou to prostě krásné, náročné, ale velmi efektní árie, no, které jsou na hru do FIS psaného, takže vlastně jsou tam naštěstí na 415, které jsou to F-ka, Není, jsou tam asi v každé hale asi jedno nebo dvě, ale zároveň tam jsou hloubky, teď vám řeknu přesně jaké, ale jo, je to,
1: ale
2: je to
1: velké.
2: Co to, velké, velké.
1: Tak samozřejmě my se budeme na to velice těšit. Říkám znovu zdůrazně, jsou pouhá dvě provedení, 29. a 30. července. Není vám to vždycky líto, když se taková práce investuje do velkého projektu, že jsou třeba jenom dvě provedení?
2: Je mi to vždycky moc líto. A bohužel teda je to poměrně častý jev, no. Já nevím, jestli zatím jako je ta grantová politika, nebo co vlastně tím důvodem, že často ta uvedení i koncertní třeba někdy jsou vlastně řídká. Ale stává se, že zase třeba jen po dvou, po třech letech se ty věci zopakují. A samozřejmě jsou plná páci, prostě i s těmi tanečníky a s Černohrou, prostě je to velký kolos, prostě je to drahý projekt. Takže tomu rozumím do určitý míry, že to prostě každý finanční náročný projekt je prostě se nedává často. Ale je to velká škoda, no, je to velká škoda.
1: O to více apelujeme na naše posluchače, aby si nezapomněli zajistit vstupenky na 29. nebo 30. července ve Studiu Hrdinů v Praze. Já se musím přiznat, že to pro mě byl celkem objev toho nového prostoru, to je ve Veletržním paláci, pokud se nemýlím.
2: Ano, pokud se nemýlím,
1: bude,
2: taky.
1: Ano, takže to bude trošku nezvyklé,
2: ano, ještě
1: ale
2: jsme tam
1: možná
2: nebyli,
1: o to zajímavější. Možná o to zajímavější. Tak srdečně zveme, samozřejmě podrobnosti jsou na webových stránkách souboru Muzika a Florea, vstupenky jsou samozřejmě také v prodejní síti Goat Out, jak bývá zvykem. A já jsem moc ráda, že nás přišel pozvat jeden z protagonistů tohoto nového nastudování Zelenkova díla, basista Jaromír Nosek. Ať se vám daří a věřím, že třeba při nějakém dalším projektu se zase u nás setkáme. Mějte se hezky, díky za návštěvu.
2: Moc děkuji za pozvání a přeju hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Na velice zajímavý rozhovor s basistou Jaromírem Noskem, který pořídila Martina Klausová, a na pozvánku na provedení Zelenkova oratoria Sub olea pacis et palma virtutis pochopitelně navázala Zelenkova hudba, ve které Jaromír Nosek také zpívá. Poslechli jsme část ze skladby Deus Dux Fortissime od Jana Dismase Zelenky. Provedení to bylo souboru Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou a zpívali nám sopranistky Hana Blažíková, Barbora Sojková, altista a altistka David Erler a Daniela Čermáková, tenoristé Tobias Hunger a Tomáš Lightcap a basisté Tomáš Král a právě Jaromír Nosek. Před námi je teď už poslední skladba podvečerního bloku, kterým vás na stanici Klasik Praha ve čtvrtek 23. července provázel Stanislav Předota. Vybral jsem pro vás část z takzvané Linecké symfonie Wolfganga Amadea Mozarta, tedy jeho symfonie číslo 36 C-dur. Poslouchat budeme třetí větu Menuet.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Pražský komorní orchestr s dirigentem Charlesem Mekerasem zahrál menuet z Linecké symfonie Wolfganga Amadea Mozarta. Tím také skončil podvečerní blok se Stanislavem Předotou. Před námi jsou teď pravidelné pořady. Za malou chviličku z archivu osobností s hercem a hudebníkem Petrem Vondráčkem a od 20 hodin koncert bez smokingu s filmovou hudbou od Nina Roty. Přeji vám příjemný poslech všech pořadů, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha připravili a těším se s vámi naslyšenou už pozítří v sobotu přesně ve 12. Mějte se krásně.
1: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
5: Z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní.

0: už začal na Rádiu Klasik Praha další pořad z archivu osobností, což potvrdila Znělka, a já za chvíli přivítám svého hosta v našem rádiu, který má teda poměrně dost profesí. Aspoň takhle se to o něm všude píše, je to jednak moderátor, řekněme konferenciér, to už je takové dost zastaralé slovo.
1: Je, ale zní to krásně.
0: Že jo?
1: Konferenciér, ano.
0: Herec, hudebník, zpěvák, klavírista, to je teda opravdu široký záběr mého dnešního hosta Petra Vondráčka.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den. Jste slyšeli jeho hlas. Petře, já se jenom vrátím k té první hudební ukázce, která si myslím, že je pro vás docela zásadní, protože my jsme poslouchali Surrender Elvise Presley, tedy v provedení Elvise Presleyho. Tak jak je to s tím Elvisem a s vámi?
1: No tak asi docela je o mě všeobecně známo, že Elvis se mám strašně moc rád, že to byl vlastně můj hudební učitel hned vedle mýho táty, tak to byl právě on, který mi z desek vlastně vštipoval do hlavy tu muziku rock'n'rollovou, a jehož desky jsem každý den skoro po návratu z mateřské školky sjížděl v uvozovkách, pouštěl si na starém gramofonu italské výroby. A několikrát po sobě, tančil jsem na to jako v Bunčocháčích a snažil jsem se napodobit ten jeho neuvěřitelný hlas, který je typický tím, že dokáže právě zařvat tím chraplákem, tím rock'n'rollovým jako raněný zvíře, tomu říkám já, tím špinavým hlasem, který já zbožňuju, ale zároveň potom, jak jsme právě slyšeli v tom Sorrento nebo Surrender, teda v té písnice, tak on byl vynikající zpěvák bel canta, že on prostě dokázal tím svým medovým hlasem zpívat skoro jako operní pěvci úplně v klidu.
0: No taky je Elvis Presley, to můžeme říct, že to je klasika. Jsme na Klasik Praha, ale to je už klasika samozřejmě.
1: Je, je to klasika.
0: A vždycky si člověk tohoto zpěváka rád poslechne. Hrají ho vůbec rádia ještě dneska?
1: Já myslím, že ho hrajou občas rádia, ale je toho pomálu, protože samozřejmě takový ten střední proud, já nevím, jestli se tomu říká ještě stále střední proud, ale většina těch českých rádií regionálních, celoplošních, tak hrajou muziku, která je asi, která má velký zásah, popovou muziku, a myslím si, že kolikrát by se mohlo stát, a rádia dneska mají velký strach o posluchače, zejména mladého posluchače, aby ho nestratili, tak je možný, že kdyby pustili něco z 50. let, nějakou Elvisovku, tak ten mladý člověk může přeladit, a to samozřejmě žádný rádio nechce, jo. Takže tím trochu riskujou, a když pustí, dejme tomu, já nevím, Abu nebo Roxette nebo já nevím co, jsem řekl dvě švédský skupiny zrovna, nevím proč, nebo Queeny, tak je to, tak je to, řekněme, sázka na jistotu. Je to prostě víc populární než ten Elvis. Beatles třeba v našich tady vodách, tak myslím, že jsou trochu víc zaryti v uších českých posluchačů třeba než Elvis Presley. Ale tak, takhle, fanoušků Elvise je tady jako dostatek, si myslím. No.
0: A já teď mám dojem, že jsem slyšel na jednom rádiu, které hraje právě ty starší, ty starší skladby v tom širokém spektru, teda, který si člověk může vybrat. No a teď byl Elvis Presley na rádiu Klasik Praha. Díky Petru Vondráčkovi.
1: Já to jsem rád.
0: Mému dnešnímu hostovi. Já se teď zeptám, Petře, vy jste taky klavírista, začnu odzadu tam v tom, co jsem všechno vyjmenoval. Tak kde jste se učil na klavír? To bylo ještě ve vašem rodném městě nebo někde na severu Čech, jak teď jsem prozradil?
1: Ano, ano. Je pravda, a mám to stále v občance, že jsem se narodil v Ústí nad Labem. A když mi bylo 7, tak jsme se přestěhovali do Prahy. To už je 43 let. Takže s tím Ústím nemám kromě mateřské školky opravdu, vlastně první třídu jsem tam ještě vychodil, základní školy. No a nicméně už tam jsem si pouštěl Elvise, tam mi táta ukázal na piano první figury, takzvaný bubliny rock'n'rollový, že jo, do, tohleto. A pak jsem začal chodit už tam na klavírní hodiny, na klavír plus hudební nauka prostě, no takhle jsem tam chodil. Tam si pamatuju, že mi ten pan profesor, nespomenu si na jeho jméno, hrozně lámal prsty a byl ze mě nešťastný. Protože jsem byl takovej, a jsem asi dodnes, můžu to tak říct, klavírista, pomlčka, dřevorubec. Já jsem takovej ten hrubej. Já umím to boogie-woogie, rock'n'roll, blues a tak dál, ale nejsem ten typ naprosto univerzálního klavíristy, který by zahrál všechno. A někteří takový jsou, vezmou noty a hrajou prostě. To já skutečně nejsem. No a pak v Praze jsem nastoupil na tehdy Lidovou školu umění, dneska se tomu říká Zuška. A normálně jsem absolvoval někdy v 8. třídě základní školy, jsem asi dochodil tu Lidovou školu umění na piano, takže to jsem musel samozřejmě nějaký snažší skladby celých těch 7 let se učit a chodit na hudební nauku, takže takhle.
0: My si teď pustíme už další skladbu, kterou jsme společně vybrali, a to je zase taky pěvec, který je stejně proslulý jako Elvis Presley. A to je Luciano Pavarotti, který zaspívá tu známou árii Nessun Dorma z opery Giacoma Pucciniho Turandot. Tak ukázka, pak si budeme povídat dál.
1: Dobře.

0: Luciano Pavarotti, který se mimo jiné taky zasloužil vlastně společně s Domingem a Carrerasem o to, že i mladší posluchači teda začali poslouchat tenhle druh hudby. Oni taky často zařazují i populární písničky, dokonce i muzikálové. My jsme se tady o tom bavili, že jsme mohli vybrat teoreticky nějakou hudbu z muzikálu. Jak jste na tom vy se zpěvem a jak často ho používáte pořád?
1: To je dobrá otázka, jak často. Když mám koncert, tak ho používat musím, to je jasný, to lidi chtějí něco slyšet.
0: A já myslím, že spíš na jevištích, třeba při jiných představeních.
1: Je to tak, že já v několika muzikálech jsem už hrál, ne že bych byl fanda, co by divák, že bych chodil na muzikály, mě vždycky přišlo divný, že najednou s tím mluvený řeči činoherní, takže najednou přejdou do písničky. Mně to prostě přišlo nelogický už od dětství. Takže muzikály někdo je zbožňuje, já jako je můžu samozřejmě několik těch amerických filmových z 50. 60. let, Divotvorný hrnec a jiný, tak prostě mám hrozně moc rád. A několika jsem účinkoval, ještě účinkuju pořád. Takže samozřejmě tam se musí mluvit a tam se musí zpívat. Takže tam ovšem je většinou požadavek toho muzikálového českého posluchače, diváka, slyšet to belkanto, jak jsem tady zmiňoval. Prostě krásný operetní nějaký zpěv, čistý a nějaký řvaní, až tak moc, pokud to není Josef Vojtek z Kabátu třeba, tak ty spíš ty čistý hlasy školený, což já nemám. Já jsem nechodil nikdy na zpěv, já jsem intuitivní zpěvák, který prostě naposlouchal Elvise a jiný zpěváky, samozřejmě taky kromě něj. Takže zpívám tak, jak mi zobák narost. Možná kolikrát i zbytečně tlačím na pilu, přitom kdybych někomu chodil, možná tak by mě naučil šetřit hlasem, nevím. Jsem takovej ten, že do toho jdu prostě po hlavě, když zpívám, jako opravdu jo. Ale dokážu samozřejmě zpívat i pijánko nějaký, to jo, ale spíš jsem typ, který si rád zařve, jako v tom baritonu, v rámci svého baritonu teda.
0: No, budeme se o tom bavit, o zpěvu rock'n'rollu, až budeme si povídat a o lokomotivě, no, to, no, k tomu no. Samozřejmě taky dojde v tom našem pořadu. A já se ještě vrátím k tomu klavíru. Vy jste pak dál studoval někde klavír na konzervatoři nebo tak?
1: Ne, právě že ne. Ne, já jsem skončil už a takhle jsem si oddych, protože jsem nikdy nebyl velký fanda na noty. Já jsem samozřejmě přečtu, přelouskám to pomaličku, nějakou skladbu, ale nejsem notář. Prostě jsem fakt člověk, který spíš to naposlouchal. Ano. Za ten svůj život, i ten zpěv. Samozřejmě jsem nesmírně vděčný, že jsem na klavír chodil, že mi to přece jenom dalo několik skladeb, který si dodnes pamatuju, který můžu někde zahrát, že mi to dalo představu o tom, co znamená v italštině. I mi to v restauraci kolikrát pomůže, jo? Třeba, když já znám trošku italské hudební názvosloví.
0: Takže presto přineste jídlo.
1: Už to tady je, že jo, to jídlo. Jako presto je super. No, takže nešel jsem dál. Prostě už jsem byl rád, že to skončilo vlastně, upřímně.
0: A od té doby se s tím dá velmi dobře uživit asi a velmi dobře taky obsáhnout všechny ty žánry, o kterých jsme mluvili. Ještě jsou nějaké jiné žánry, které byste zvládnul, kromě teda muzikálu a rock'n'rollu?
1: Tak na to piano, jak jsem říkal, jsem opravdu hodně specializovaný, že to je od toho blues, boogie-woogie, rock'n'roll, samozřejmě se doprovodím, jsem schopen zaspívat písničky od Beatles, od Ray Charles a tak dál. Ray Charles je vlastně pro mě taky svým způsobem rock'n'roll. Američani říkají rock'n'roll všemu, dodnes třeba skupině Bon Jovi nebo Guns N' Roses, oni tomu všemu říkají rock'n'roll. To v našich, jak si tady vodách, v tomhle regionu českým, tak to není až tak běžný. Rock'n'roll je pro nás prostě Elvis nebo Bill Haley a Jerry Lee Lewis, Chuck Berry a tak dál. A slovo Big Beat taky nemám dvakrát rád, no to je jedno. Zkrátka, Ray Charles třeba, to je taky můj šálek kávy, toho mám strašně moc rád. Mimochodem ten, nechci být vůbec vtipnej, ale skutečně noty neviděl, takže ten hrál vlastně ze 100% intuitivně jako já.
0: No. No a co se týče nějakých třeba českých rock'n'rollových, těch starších vzorů?
1: Potkal jsem se se všema, s Mickey Volkem jsem se potkal v Lucerně v roce 89, to už teda byl trochu, řekněme, méně energický. Mikule byl unavený, to bylo vidět. Potkal jsem Peta Kaplana, naspíval jsem duet s Karlem Zichem v roce 86, protože Karel Zich byl český Elvis a symbol rock'n'rollu a já jsem ho jako kluk strašně poslouchal. Karla a pak jsem se s ním potkal a naspíval jsem s ním duet, to byla obrovská čest. Pavla Sedláčka, s tím se vídám dodnes, ten naštěstí ještě je mezi námi, no tak... Pavel Sedláček mimochodem a jeho sestřenice z Roketnice mě taky formovala. To byla písnička taková rock'n'rollová česká. Ale samozřejmě rock'n'roll je doménou Američanů, co si budeme povídat, a Britů, jako obecně. Prostě rock'n'roll oni umějí nejvíc.
0: Dobře. Tak si dáme zase další skladbu a teď to bude trošku takové proti sobě, protože my si tady povídáme a budeme dál povídat spíš o tom rock'n'rollu a o lokomotivě třeba. Ale my jsme společně vybrali i hudbu, kterou naši posluchači mají rádi. a to je tedy ta takzvaná, to nemá říkat vážná hudba.
1: Klasická
0: no. Muzika. No a tou další skladbou teď bude slavná novosvětská Antonína Dvořáka. Když jsem se ptal, co z ní vybrat, tak samozřejmě padlo Largo, protože no. To je nejpopulárnější skladba. Ještě doplním, že Český národní symfonický orchestr bude řídit Zdeněk Košler.

0: Tak to hrál Český národní symfonický orchestr, vy jste mi teď říkal, že jste kousek od sebe.
1: No ano, ČNSO, Český národní symfonický orchestr, já myslím, že tam zkoušej, ale i nahrávají, tam je nahrávací studio. Hmm. Je to bývalý kino Vltava, kam jsem já chodil se základkou na filmy a pak se z toho stalo nahrávací studio. A já tam bydlím skutečně, je to hostivař. Je to hostivař, což je krásná městská část Prahy, 10. No a v budově ČNSO jsme dokonce s mojí kapelou natáčeli v roce 2007 CDčko. Mm-hmm. Takže super. Takže
0: je tady vztah mezi vámi. A teď to byla teda Novosvětská Largo z tohoto díla z 9. symfonie Antonína Dvořáka. Za chvilečku další hudba, ale mezi tím si budeme povídat a já myslím, že bychom mohli přejít právě na tu lokomotivu. Jsme tady několikrát o tom hovořili. Kdy tahle ta parta vznikla?
1: Úplný prvopočátek je v roce někdy 85 v podstatě. Protože my jsme společně s Vítkem Fialou, což je můj souputník celý život, vlastně hudební, jako je to kamarád samozřejmě, tak jsme s našima tátama, s mým strejdou, měli dvougenerační skupinu Seniors and Juniors. Mm-hmm. A hráli jsme rock'n'rolly, já jsem zpíval, bylo mi nějakých 8-9 a Vítek hrál na bicí. A tátové, můj táta piano, jeho táta Vít Fiala starší hrál na basu, Karel Kolařík tam byl saxofonista, můj strejda hrál na kytaru, no takže ty prvopočátky jsou v roce 85, se dá říct. Pak se to nějak rozpustilo, přišla revoluce, takzvaná sametová, že ano. Po revoluci jsme se dali dohromady v roce 94 s Vítkem tedy, se kterým jsem se znal skutečně celý život a přibyli nám ještě bubeník Karel Schirer a kytarista, vynikající kytarista, hodně známý Norby Kováč. Mm-hmm. Takže od roku 94 existujeme v tomto složení, takže máme 32-letý výročí letos. Původně jsme se jmenovali nějak OOTM, One of the Millions, ale to si nikdo nepamatoval. To komolili, jak se to jmenujete, OPBH nebo Serpišu, nevěděli jsme. Tak jsme řekli, hele, není to trapný, prostě máme písničku Lokomotivu, budem Lokomotiva. Jo, to si každý zapamatuje. To, že tam je nějaká souvislost s Moskvou a nebo Lokomotiv GT v Maďarsku, to nám bylo jedno. Prostě jsme Lokomotiva, která je symbolem, vlastně ten vlak byl vždycky inspirací rock'n'rollu a country music taky, co si budeme povídat. Takže Lokomotiva je docela příhodný, si myslím.
0: A je dostatek příležitostí k vystupování?
1: No tak samozřejmě, že to není taková sláva, jako když jsme byli třeba u Miloslava Šimka v pořadu Z politiky netančí.
0: Ano, to si pamatuju.
1: Tam jsme byli asi 7 let, no, to bylo krásný období. No, pak odešel Miloslav Šimek, bohužel, a tím jsme skončili i my, jako v pravidelně se ukazoval v televizi. Takže těch příležitostí v televizi pro hudební těleso podle mě moc není. Teď ta televizní zábava se tak změnila, že tam jako kapelu člověk nevidí, pokud se nejedná o nějaký přímý přenos sportovce roku nebo nějakýho anděla, co já vím. Takže tam není prostor moc, no. A co se týče hraní, tak jako městský slavnosti a plesy a firemní večírky a tak, tak samozřejmě o nás jako vědí. Neříkám, že bych si za to koupil jako nový Ferrari, zrovna kdybych měl příjem jenom z od Lokomotivy, ale je to, řekněme, příspěvek na dost složenek.
0: Dobře. Tak jsme teď ukázali posluchačům pravdu. Protože já, když se tady bavím třeba někdy se seriálovými herci, tak o tom moc nechtějí mluvit, o těch seriálech, protože to je vlastně hlavně zdroj příjmu. A,
1: jasně, aby mohli rádi divadlo, aby jsou
0: mohli, seriálu. A přesně tak, aby mohli rádi divadlo. No a vůbec muzikály, dobře, a co vy a třeba činohra, účinkoval jste někdy v něčem?
1: Jo, ale to až vlastně v poslední době. Můj úplně první muzikál byl s Alešem Hámou, s Kubou Werenbergem a s Daliborem Godníkem, když měl Olympic 40. Psal se rok 2002, tuším, tak nějak 2001. A bylo první takový představení i s muzikou samozřejmě olympickou, když to tak řeknu, Olympik a ne jak se lítá vzhůru. A to bylo muzikálové představení a my jsme tam představovali mladý olympiky vlastně. A byl super fór, že v druhé půlce tam přišli opravdu Petr Janda a originál Olympik a hráli jsme všichni dohromady. A byla to úžasná jam session. Tak to bylo moje úplně první, kde samozřejmě jsem hrál na piano, trochu jsem zpíval a trochu tý činohry. Tam jsem se s tím poprvé seznámil. Pak přišla televize, nějaký seriál, že jo, na Primě a tak dále.

0: Takže já jsem se učil za běhu před kamerou nebo i na těch divadelních prknech mluvit vlastně. Učil jsem se zase opět intuitivně, nebo samozřejmě jsem si nechal poradit, jak se člověk má na jevišti otáčet, kam se má koukat, jak má mluvit a tak dál. Takže myslím, že jsem za ty léta něco nasál, něco nazbíral, snad dobře. A dneska už, ano, jsem ve dvou činohrách. Dneska hraju čistou činohru a do pyžam s Kateřinou Brožovou, s Davidem Suchařípou. Ještě tam je Vlasta Žehrová, Eva Číškovská. To jezdíme docela dost, tak to je čistá činohra, komedie Kamoletyho. A pak hraju čistou činohru ve Strašnicích, takový politický satirický komedii Prezidenti. Tam taky jenom mluvím, tam nespívám. A snažím se být vtipnej, ale moc to nejde.
1: Tak jak jsem říkal, těch profesí je hodně. Pojďme si teď poslechnout zase další hudební ukázku. Vy jste vybral část jedné ze symfonických básní Bedřicha Smetany Vltava, tak ona je dlouhá, no. Tak asi budeme muset trošku zkrátit. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Který jsme poslouchali provedení České filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek, který už teda taky bohužel není mezi námi. Od Bedřicha Smetany tu Vltavou z cyklu Má vlast, z cyklu symfonických básní. Tak mě napadla ještě jedna věc, zda chodíte někdo, a teď nemyslím teda koncerty té klasické hudby, té, kterou teď posloucháme, na koncerty svých kolegů nebo někoho jiného, kdo vás zaujal v poslední době?
1: No, že bych moc chodil, přiznám
0: ne, jo,
1: se, moc jako dlouho jsem nebyl ani na Činohře v divadle, ani na nějakým pořádným koncertu.
0: Není čas.
1: Já totiž, když se někde vyskytuju, třeba já právě, jak jste zmiňoval, že občas i moderuju, to, což je takový atavismus, protože jsem kdysi moderoval v televizi poměrně dost, Hádej, kdo jsem, takový pořad, ten byl populární, tak pořád ještě občas moderuju. A tam na těch akcích často bývají různé skupiny. Takže jsem viděl třeba jako z té populární hudby, viděl jsem No Namey posledně teď na nějaký akci v Třinci, to myslím bylo. To bylo senzační, můj kluci hrajou parádně. Já nevím, já to vidím jako při práci, takže já nemusím cíleně chodit třeba do pokladny a kupovat si úplně lístky. Ono to tak přijde samo. A vážnou hudbu jsem, no teď jak jsem měl 50, tak jsem měl Hyberný koncert, který se hrozně povedl, byl vyprodaný. A tam jsem měl třeba 3 smyčce, holky z Inflagranty. To jsou 2 housle, 1 violončelo a ty mě podpořili v několika skladbách, třeba v Georgia on my mind od Ray Charlese. Tam ty housle, když člověk cítí v zádech, tak je šťastný. To je prostě nádhera. Takže já jako to slyším a že bych cíleně někam chodil, to se úplně říct nedá, ale jinak já obdivuju všechny. Dneska je tolik šikovných lidí a zejména v té populární hudbě, to je neuvěřitelný. A klasiku samozřejmě to je jako smekám, protože to je něco nad mý chápání kolikrát. Když vy říkáte o tom, kdo tu nahrávku třeba Vltavu, že to byl Národní symfonický
0: orchestr. To byla česká
1: filharmonie. No, tak možná odborník vašeho kalibru jak to třeba pozná. Ne? Já to, pro mě ta Vltava, to provedení Vltavy, vlastně tam jsou tak nuantivní rozdíly, že já bych nepoznal, že to hraje Česká filharmonie, nebo jestli to hraje Japonská filharmonie. Prostě bych to fakt opravdu nepoznal. Nejsem na to tak, nemám to ucho takhle až jako vyladěný. No, ale Vltavu prostě zbožňuju, protože tam je genialita Smetanova, jak si slyšet opravdu v každém taktu. To je neuvěřitelný, jak on vyjádří tu vodu a to štěstí.
0: Ještě jsme si nepovídali o sportu, vím, že to je další, jaksi vaše doména od mládí.
1: A zajímá to posluchači taková.
0: Ale ano, fotbalista, myslím.
1: No jo, fotbalista, ano, to jsem chodil od první třídy taky, s pijánem vlastně. S klavírem jsem chodil i na fotbal, ruku v ruce, to jsem měl 2 koníčky. A skončil jsem s tréninkama fotbalovýma v 7. třídě základní školy. Od té doby už jenom rekreačně. Zlomil jsem si taky kotník třeba na fotbale v roce 2015. Od té doby už se bojím, protože to byla moje vlastní chyba. Už si nevěřím tolik na tom fotbalovém place, ale občas jdu zahrát. Hraju s týmem Real Top Praha se jmenuje. To je tým bývalých sportovců a nějakých těch osobností z showbiznisu, umělců, kteří hrají fotbal. Takže jako jo a vybíráme peníze na dobrý věci, když někam přijedeme.
0: To
1: je to dobrý. Člověk si zaběhá, vydejchá se, udělá si žízeň na pivko, takže je to dobrý, samozřejmě. Ale říkám, už jsem hodně opatrný při tom fotbale. No a pak hraju golf, tenis a další. Poslední dobou teď mám rád opravdu šipky, kulečník a bowling. To toho se člověk moc nezadejchá.
0: To už je o tom věku, co jste říkal, to je rovný. No dobře, já ještě taky samozřejmě gratuluji, protože to kulaté výročí jste měl nedávno v únoru.
1: 26. února jsem se, ano, jako Frederik Chopin jsem se narodil. No.
0: Tak ale nepřipouštíte si to, jak je vidět vůbec.
1: Snažím se být mladý furt.
0: No. Ano, přesně tak. Nakonec posluchači si nás můžou prohlédnout pak na Facebooku, teda bohužel i mět.
1: Jo, tady jsou kamery.
0: Tady ne, to se vyfotíme potom v našem studiu. Naštěstí kamery tu nejsou, to se mě vždycky ptají operní pěvkyně, nemáte tam kameru? A pak teda přijde třeba nenalíčená, když řeknu, že není opravdu.
1: A vy říkáte, kdo jste, co tady chcete?
0: Nemá čeho bát. No. Tak to byla trošku jako legrace, ale teď zase trošku zvážníme v hudbě teda, i když vážná hudba není vážná. Samozřejmě, jak jsme o tom už tady mluvili a poslechneme si teď dílo, které byste si přál a to je část Montekové a Capuleti, to je ten souboj těch dvou znepřátelených skupin od Sergeje Prokofieva v baletu Romeo a Julie.

0: Romeo a Julie, známý příběh od Sergeje Prokofjeva, teda od Williama Shakespearea, ale tady no, od Sergeje jasně. Prokofjeva.
1: Ten krásný souboj. Dramatický, neuvěřitelný. Je tam cítit ten ruský původ toho autora. Ještě kdyby to napsal Němec, tak bych řekl, je to možný, ale podle mě Čech by něco takhle dramatického, takhle těžkého ty doby, že by to nenapsal, nevím. Je tam, jo, je to tam cítit.
0: To je pravda. No, my se budeme pomalu loučit, protože náš čas pomalu vyprší a uslyšíme za chvilku poslední skladbu nebo ukázku z ní v tomto pořadu. A na závěr se vždycky ptám svého hosta, tentokrát Petra Vondráčka, zda je na co pozvat naše posluchače, ať už se to týká teda muziky či dalších žánrů.
1: Jasně. Zmiňoval jsem tady tu činohru A do pyžam se to jmenuje, tak to hrajeme v Praze v Palasu 26. května, to je za nějaký měsíc, a zvu do Prahy, protože jsme slyšet někde daleko ještě.
0: Dneska už poměrně daleko, protože vysíláme digitálně.
1: Digitálně, aha. Dobře, tak tohle bych pozval na 26. do Palasu. Potom je zajímavé datum 6. června, kdy hrajeme v 11 dopoledne s Lokomotivou na MDA Ride. To je taková akce, kdy se scházejí motorkáři z celé republiky a podporují se, jak si pomáhá se dětem se svalovou dystrofí. Je to akce, která se konala na Pohořelci, na Můstku, na Václavském náměstí. Takže myslím, že letos to bude, že to bude letos na Pohořelci, u Pražského hradu, nebo pod Pohořelcem, tam jak je Hradčanské náměstí, tak tam 6. června, prosím vás pěkně, hrajeme s Lokomotivou. A pak běžím do divadla Hibernie a tam mám dvoják Zapomeňte na Shakespearea. To je takový muzikál Janka Ledeckého. Úžasný. To by asi, tady mám nějaký třídní sraz, tam nebudu
0: znát. Nebude, no možná jedně, že by poslouchali vaši spolužáci. Teďko. Tak já moc děkuji Petru Vondráčkovi za to, že si našel čas na posluchače Rádia Klasik. Právě ten dnešní pořad byl poměrně veselý.
1: Mně přijde, že v téhle době je dobrý se
0: je to pravda.
1: Mít čemu zasmát.
0: Je to tak. A tak si na závěr teď poslechněme dílo, které taky není nijak smutné. Je to klavírní koncert číslo 1 bémol Petra Iliče Čajkovského. Vybrali jsme druhou větu. A hraje Česká filharmonie, kterou řídí Karel Ančerl, to znamená to starší nahrávka, a ke klavíru se posadí Světoslav Richter. Tak ještě jednou moc děkuju a ať se daří.
1: Já děkuju za pozvání, ať se daří vám, Ivane, a samozřejmě všem posluchačům. Díky moc.

0: z archivu osobností.
1: Jsme Klasik Praha.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Posloucháte Klasik Praha.
0: Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
13: Dělat film je pro mě víc než pouhá profesionální skutečnost. Je to způsob, jak sám sebe realizuji, jak dávám smysl vlastní existenci. Proto, když se mě zeptáte, který ze svých filmů mám nejraději, nevím, co odpovědět. Nechci ani mluvit o tom, co ve filmu vyjadřuji. Chci mluvit o životních údobích, která jsem při práci prožil. To jsou slova významného italského filmového režiséra a scénáristy 20. století, držitele 5 Oscarů Federica Felliniho. Ano, dnes večer se na Klasik Praha v rámci koncertu Bez smokingu budeme věnovat filmové hudbě. Federico Fellini se narodil v přímořském městě Rimini v provincii Emilia Romana 20. ledna 1920 v rodině obchodního zástupce obchodujícího se šampaňským. Měl dva mladší sourozence, bratra Ricarda, který byl režisérem dokumentárních filmů v televizi, a sestru Marii Maddalenu. Už od útlého dětství rád kreslil, četl komiksy a také hrál loutkové divadlo. V 6 letech pak objevil svět cirkusu a filmu. Ostatně do fikčních světů pravidelně utíkal od bezduchého drillu, který musel snášet v církevní škole, ve které několik let studoval. Později se Fellini vrátil do Rimini, kde odmaturoval. V září roku 1939 se na přání otce zapsal v Římě ke studiu práv, ale školu nenavštěvoval. Pracoval v rádiu, živil se jako karikaturista a psal skeče a gegy, a tak se také dostal k filmu. Klíčové pro něj bylo setkání s Robertem Rossellinim, se kterým spolupracoval na scénáři k filmu Řím, otevřené město, a především u filmu Pajsá, kde působil i jako asistent režie. V roce 1950 spolurežíroval spolu s Albertem Latuádou film Světla varieté. Samostatnou kariéru započal roku 1952 snímkem Bílý šejk a uzavřel roku 1990 Hlasem luny. Celkem se Federico Fellini jako režisér podepsal pod 20 celovečerními filmy, z nich 4 obdrželi Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. Byla to Silnice, Kabriny noci, 8,5 a Amakord. A je také držitelem Oscara za celoživotní dílo. Stihl si jej ještě osobně převzít v dubnu roku 1993. Krátce poté byl zasažen atakou těžké mozkové mrtvice a upadl do kómatu. 31. října 1993 pak v Římě zemřel. K jeho dvorním skladatelům patřil především jeho krajan, klavírista, dirigent a skladatel Nino Rota, který s ním spolupracoval na jeho nejslavnějších filmech. Dnes večer si na Klasik Praha připomeneme slavné melodie z některých z nich. Konkrétně z filmů Amakord, 8,5, La Dolce Vita, tedy Sladký život, Casanova Federica Felliniho a Klauni. Hrát bude Filharmonika della Scala, řídí Ricardo Šaji. A já vám přeji krásný večer s filmovou hudbou.
1: Koncert bez smokingu
0: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
2: Když dva dělají totéž, není to totéž. Smysl i cíl jejich konání může být totožný. Cesty, jež k němu vedou, se ale z různých důvodů liší. Buď jsou projekty vyšlapány letitou tradicí, disponující ovšem jen přiměřenými finančními zdroji. A nebo mají za sebou naopak jen první krůčky, jenže zajištěné tak velkorysými zdroji, že se mohou rozmáchnout. Řeč je o dvou mezinárodních skladatelských soutěžích v oblasti klasické hudby. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji. Za ostravskou generací s velkým počátečním písmenem, jak se tamní soupeření mladých skladatelek a skladatelů nazývá, stojí obecně prospěšná společnost Janáčkův máj, ta, která pořádá Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. A model generace je v globálním měřítku typický právě tím, že kompoziční klání tvoří součást většího festivalového celku. Bazilejská skladatelská soutěž je pořádána nadací Paula Sachra, disponující zázemím a majetkem, jenž bere dech. Snadno si proto může dovolit zcela samostatnou existenci, nezávislou na jakémkoliv festivalu klasické hudby. Sama si totiž s náklady, které je třeba vynaložit na vše, včetně prestižní poroty a efektního finálového koncertu, snadno poradí. Zdá se tedy, že se jedná o dva diametrálně odlišné projekty. Náš, rozvíjený v podmínkách středovýchodní Evropy, jen pozvolna se vymaňující z neblahého dědictví minulých dob. A švýcarský, vytvořený v prostředí bohaté země a společnosti, která se u mě, byť ne vždy zcela čestně, vyhnula světovým válkám a nestrpěla by na svém území totalitu. Co však obě skladatelské soutěže přes zdánlivou propast odlišností spojuje, není těžké vyhmátnout. Obě mají za cíl obohatit soudobou klasickou hudbu o nové skladby, dokumentující vývoj v rámci 21. století. A obě vidí smysl své činnosti také v tom, že umožňují rozvoj vzájemných kontaktů mezi mladými tvůrci, protože soutěže tohoto typu nejsou jen soubojem, střetem. Nabízejí možnost vzájemného poznávání a tříbení názorů. A pokud zde už zaznělo jméno Paula Sachra, nechtějí jim hudební náplň pořadu inspirována. Vždyť z jeho podnětů vznikla řada pozoruhodných děl. Patří k nim i koncerto da camera pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími Bohuslava Martinů. Z tohoto díla nám teď třetí větu Poco Allegro zahrají Bohuslav Matoušek, Karel Košárek a Česká filharmonie. Řídí Christopher Hogwood.

Bazilej nebývá tak vyhledávaná jako Ženeva či Curych. Nesídlí tu politické či sportovní instituce globálního významu, ani rotující vláda uhnízděná v Bernu. Bazilej má ovšem dvě jiné zvláštnosti. Leží v sousedství Německa a Francie, kam místní jezdí za trochu levnějšími nákupy a restauracemi. A přímo v Bazileji se odjakživa daří nejen víře, ale také sbírkám výtvarného umění i hudbě. Městské divadlo je domovem místních orchestrů, symfonického a komorního. Pěstuje se v něm rovněž opera, balet, muzikály či barokní hudba. A právě v jeho moderním foaje vrcholí každý druhý rok vždy v březnu skladatelská soutěž. Nemohla by se konat, nebýt dirigenta a především štědrého mecenáše Paula Sachra a jeho dědictví. Když se jako 28-letý oženil roku 1934 s mladou vdovou po tragicky zemřelém protagonistovi mocné farmaceutické firmy, mohl se věnovat jen svým zálibám. Přesto až do svých 90 firmu řídil a zanechal ji ve skvělé kondici. Nejen její roční obrat, ale i čistý zisk se počítá bráno na koruny v bilionech. Zároveň se ale Sachr mohl věnovat umění tak jako jeho žena Maja, uznávaná sochařka. Bylo mu pouhých 20, když založil dodnes fungující bazilejský komorní orchestr. A jakkoliv byl jeho zájem upřen především na soudobou hudbu, inicioval také vznik Scholae Cantorum Basilensis, zaměřené naopak na výzkum dávné hudební minulosti a poučené dobové interpretace. Roku 1993, 6 let před mecenášovým úmrtím, pak byla založena nadace Paula Sachra, která zakoupila kompletní archiv Igora Stravinského v hodnotě 2 miliardy korun. Že Sachr podporoval Bohuslava Martinů a zadával vytvoření skladeb na zakázku dalším hudebním velikánům 20. století, je známé. Honegger, Hindemith, Britten, Boulez, ale třeba i Lutoslavský mu vděčí za mnohé. 18 let po Sachrově smrti odstartovala roku 2017 skladatelská soutěž se sídlem v Bazileji. Je otevřená tvůrcům z celého světa bez omezení věku. Podmínkou je, aby přihlášená skladba měla v Bazileji svou veřejnou premiéru. Soutěžní kalendář je koncipován tak, že v sudých letech se musí zájemci přihlásit do konce července a své dílo dodat v podobě partitury do poloviny října. Pak přichází poprvé ke slovu mezinárodní porota. Vybere 10 skladeb, které si to mezi sebou následně rozdají v březnu roku lichého. 3 nejlepší pak zazní ve finále před publikem v moderním foaje Bazilejského městského divadla. Odměny jsou tak vysoké, že se z nich dá následně nějakou dobu žít a svobodně tvořit. Vítězi náleží 60 tisíc švýcarských franků, neboli 1,5 milionu českých korun. Druhý získává 25 a třetí 15 tisíc švýcarských franků. Padlo tu jméno souboru Scholae Cantorum Basilensis. Poslechněme si teď v podání tohoto tělesa část vodní hudby Georga Friedricha Händla.

Jelikož není věk účastníků bazilejské skladatelské soutěže omezen, vítězí v jeho prvních ročnících autoři na prahu čtyřicítky. Často původem ze zámoří, ovšem vystudovaní a mnohdy poté i působící v Evropě. Roku 2017 si zlatou medaili odnesl Mexičan Víctor Ibarra, o dva roky později Američan Benjamin Scheuer. Mladšími výjimkami potvrzujícími pravidlo byly bronzová Jihokorejka Hana Hanbiel Choi a stříbrný teprve 27-letý Argentinec Alex Nante. To ostravská generace, abychom se k ní vrátili, je rozdělena do dvou věkových kategorií. Jedna je otevřena skladatelkám a skladatelům do 30 let, druhá pouze do 21. Odměny vítězům se v porovnání s Bazilejí pochopitelně pohybují ve zcela odlišných sférách. Vítěz si přijde na 30 tisíc českých korun v kategorii dospělejších tvůrců, zatímco u pomyslných Benjamínků je částka ještě o 10 tisíc nižší. Přesto zájem o generaci ani v posledních letech neutuchá. Uchazečů o úspěch bývá až kolem 70. A mohou se zúčastnit maximálně dvěma skladbami do 20 minut pro sólový nástroj či komorní obsazení, včetně sborů. Vždy do konce ledna musí adepti na Triumf poskytnout pořadateli, tedy obecně prospěšné společnosti Janáčků v Máji, partituru přihlášeného díla a případně též orientační zvukový snímek. Jak už řečeno, generace je v Ostravě pořádána od poloviny 70. let. Původně byla určena jen pro mladé české tvůrce, ale když se potenciál začal postupně tenčit, došlo roku 2011 k podnětné změně. Generace se vyvinula v klání tvůrců ze zemí Vyšegrádské čtyřky, čili kromě Česka také z Polska, Slovenska a Maďarska. Tím soutěž nabrala nový vítr do plachet. Také porota se skládá jak ze zástupců sousedních zemí, tak z našich zkušených skladatelů. Milana Báchorka, Ivana Kurce, Hanuše Bartoně, Víta Zouhara. Vavříny si střídavě odnášejí soutěžící ze všech čtyř zemí. Za rekordmanku lze ovšem považovat jihlavskou rodačku Soňu Vetchou, původně klavíristku, která však na brněnské konzervatoři a poté na pražské HAMU vystudovala také, či spíše především, skladbu. Získala zde postupně bakalářský, magisterský a doktorský titul. Mistrovské kurzy absolvovala dvakrát ve Švédsku a jednou v Izraeli, skladatelské třikrát v Kroměříži. A generace

Tak jako pro sólové interprety je také pro vítězné skladatele významným impulzem, že mohou své umění, své dílo následně slyšet v podání profesionálních hudebních těles. V případě ostravské kategorie se tak pravidelně stává v rámci festivalu Leoše Janáčka, nejčastěji na půdě Janáčkovy konzervatoře. Ale například roku 2012 následovali v rychlém sledu na ploše pouhých 3 týdnů koncerty v Katovicích, Budapešti a Bratislavě. Pro 3 nejvýraznější české skladby je navíc určena cena Asociace hudebních umělců a vědců. Není a nebude v silách a finančních možnostech Ostravy, aby si to v soutěžním objemu, bych tak řekl, rozdala s Bazileí jako rovný s rovným. Podstatné je, že obě soutěže jsou životaschopné a ve své části Evropy vyhledávané. Ptát se, ve které z nich vznikají vydařenější díla, je předčasné. Skutečné umění totiž většinou svoji dobu předbíhá a jeho kvalitu odhalí až čas. Dnešní pořad uzavřeme další skladbou, která vznikla na podnět dirigenta a mecenáše Paula Sachra, a tou je houslový koncert D-dur Igora Stravinského, zvaný Bazilejský, který Stravinský zkomponoval v roce 1946 ke 20. výročí založení Bazilejského komorního orchestru. Nám toto dílo zahraje Stockholmský komorní orchestr, který řídí Esa-Pekka Salonen.